0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz.

0: všechno mám.
1: Hit Radio City Brno.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisklevně.cz. Náplně hned.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.

0: another.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo. Průměrně lidé platili 343 korun za metr čtvereční, o zhruba 1% více než na začátku roku. Výrazněji nájmy zdražovaly jen v Pardubicích, Ostravě a Olomouci, v řadě dalších měst naopak klesaly. Od roku 2014 se potom ceny nájmů v Česku více než zdvojnásobily. Ve Spojených státech sílí odpor proti rozsáhlé síti kamer, které automaticky snímají poznávací značky aut. Společnost Flock jich za několik let nainstalovala přes 100 000 a jejich data využívá například policie. Kritici se obávají zneužívání systému a zásahu do soukromí. Někteří lidé proto kamery dokonce ničí. Více než 70 amerických obcí už v posledních měsících spolupráci s firmou ukončilo. Discord v Brazílii pozastavil možnost živého vysílání. Nařídili mu to tamní úřady po sebevraždě 13-leté dívky. Ta byla údajně během živého streamu na platformě vyzývána k sebepoškozování. Discord jakékoliv podněcování k násilí na své platformě odmítá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Už skoro 3 měsíce mohou lidé využívat portál Občana Brno. Je přístupný na portal.brno.cz. Zájemci se do něj dostanou pomocí identity občana a nabízí větší komfort třeba při žádosti o byty, evidenci psů nebo vítání občánků. Najdete tady mimo jiné předvyplněné formuláře. V plánu je postupné rozšiřování služeb, například o platební bránu nebo o rezidentní parkování. Ráno jasno, postupně oblačno až zataženo a také možné přehánky. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
9: A tak si dáme hnedka rozsvičku, ne po ránu. Jasmin začala vstávat.

0: a cvičit. Dobré ráno.
1: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
0: šampionů. Je to tak, 3 minuty po 6 vám přejeme krásné ráno, Michal, Jasmin, David, ahoj.
2: Hezký úterý.
0: Jak se tomu říkalo, to rozpažování tohle?
3: Možná, ale já to určitě dělat nebudu, teda také ráno.
0: Takže by ti praskl triko, jo, nebo co? Dobře, no. Tak vy se můžete procvičit s náma, můžeme si procvičit zpěv.
2: No tak jo, tak
0: to by šlo. A paté, Rose, Bruno Mars, začínáme. Hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: Vy jste naši hrdinové. Aleso a Toulou, Hit Radio v 6.09.
1: Možná se blíží konec jedné velké internetové disciplíny. Závodu v tom, kdo nasbírá víc lajků a koho bude dřív bolet palec z nekonečného scrollování.
0: Ale japa to.
1: Japa to. Meta čelí obřímu soudnímu procesu, který může dost zásadně změnit fungování Instagramu i Facebooku, a je ve hře právě omezení toho nekonečného scrollování, protože víte to sami, že když jste na Instagramu třeba, tak ty reelska ty nekončí. A dřív to tak nebylo. Dřív to prostě mělo nějakou stopku, ale teďka je to nekonečný prostor. No a mají se omezit i počítat lajků, což je samozřejmě velký nápor na lidskou psychiku, protože jak já mám vědět, jestli jsem měla hezkou dovolenou, když tam nebudu mít 800 lajků, že?
0: No, jasně.
2: A 800, je, to se bavíme úplně v jiných
0: číslech. To jsou jiné čísla, no. Já jsem rád teda za 8, no. co ty, Davide?
2: Já možná ještě za míň.
0: Ale jestli tohle teda zakážou, tak to bude polovina influencerů na práškách. Mm. To jsou třeba neurolo vzroste, jo. Si to představ, jo, najednou žádný lajk.
2: Je to zajímavé, že taková funkcionalita, která měla vlastně šířit dobro, ty lajky, vlastně ve výsledku šíří zlo, protože se podle toho lidi porovnávají a tak dále. Je to vlastně jako kdybyste představili ten dislike button, o kterém se taky mluvilo, jako palec dolů, že jo?
0: Tak možná by mohli dát pryč ten like button, jo, a nechat tam jenom ten dislike.
2: No, tak to by bylo
0: ještě lepší. Ale tak třeba, když nebudeme scrollovat, tak lidstvo začne dělat něco užitečného. Napadá mě třeba, že tohle vlastně může zachránit naše záchodové seance, jo? Že třeba začneme zase zpátky číst návody použití na těch osvěžovačích, jo. Vracíme se takzvaně zpátky do starých času. Takže dneska je ten soudní proces, jo?
1: Myslím si, že
0: dneska.
1: Jo.
0: No tak my to probereme s váma zítra. Uvidíme. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, Sharks, 6 hodin 11 minut dneska ráno.

0: 2126. Za 100 let. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, chvíli po čtvrt na 7. Včera se přes Moravu přehnalo Bow Echo.
1: Bow co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Takhle, já jsem
2: nepomáháš.
0: Teda, já jsem teda ještě z té doby, kdy dřív prostě přišel slejvák, nebo trakaře, nebo prostě si říkalo, hele, byla bouřka jako kráva. A dneska byste si na tu předpověď počasí vzali cizí slovník. Taky vám přijde, že to není tak dlouho, co začali se říkat názvy, nevím, Supercela, Bow Echo a tohle a tamto. Že jo, že to není tak dlouho.
1: Hmm. Není to tak dlouho, ale teda rozhodně neznám Bow Echo. Takže no, co je Bow Echo?
0: Bow Echo, ale tak já jsem se ten slovník nevytáhnul teďka, promiň. Já jsem to tady jenom čet. David už to hledá. Já si myslím, že to bude nějaká formace bouře, co z názvu možná vypovídá, ve tvaru luku. Je to možný?
2: Může být, bou je luk, no.
0: Tak to bude asi ono. Tak to bude okay, asi
1: takže
0: ono.
1: Na Opavsku, jo.
0: Na Moravě. Tak co, Dave?
2: Hele, je to prostě bouřka jako kráva, no, jak jsi říkal.
0: No jasně. Já nevím prostě, kam se vytratily ty tradice, jo. Já si vzpomínám, člověk, když šel třeba do hospody, bavil se s kámošem a říká, tyjo, dneska pršelo jako kráva, jo. A dneska prostě taková ta jiná doba a hele, prosím tě, dneska bylo strašný, to je Bow Echo. Jo, ale přepojí toho panáka a to super celá, tyjo, dost to. Nevím, no. Myslím si, že bychom měli možná u nějakých názvů zůstat prostě u těch tradičních, prostě pršelo jako prase, no. Kamrad, Be Mine, za malou chvíli na Hit Radio a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižní Moravy jste nám nahlásili překážku v provozu na D2 na 27. kilometru u Podivína ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto na Krajnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio City Brno.

0: So What, tohle je Pink, 6.30. Tak co, Davide, ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Norský král Harald V. skončil v nemocnici a na 2 týdny přerušuje své povinnosti. 89letý monarcha se léčí s krevními onemocněními a v nemocnici musí řešit komplikace spojené s léčbou. Během jeho nepřítomnosti převezme královské povinnosti korunní princ Haakon. Fanoušci, rodina a přátelé se ve Swansea rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler. Pohřeb doprovázeli její nejslavnější písně a příjezd rakve přivítali fanoušci potleskem. Velská zpěvačka zemřela v červenci ve věku 75 let. Staré počítače se stávají stále vyhledávanějšími sběratelskými kousky. Nadšenci zachraňují a opravují desítky let staré stroje značek Atari, Commodore nebo IBM. Ty nejvzácnější mají dnes obrovskou hodnotu. Například první počítač od Apple se může prodávat za stovky tisíc dolarů.
0: Jo, možná, kdybychom si schovali tenkrát náš první počítač, tak jsme mohli vydělat nějaký peníze. Vzpomenete si na váš první počítač? Co by
2: tady? Tak značku si nevybavím, ale co mě zůstalo v paměti, je ten obří monitor, který byl nejenom obrovský, ale ještě strašně jako široký dozadu. Jako.
0: No, ty jsi musel mít 2 metry od zdi, že?
2: Strašný.
0: Neskutečný.
2: Jak se to strašně proměnilo všechno za těch pár let.
0: No jasně, já si třeba pamatuju, jak jsme instalovali na první počítač Windowsy. Museli jsme sundat ten boční kryt na tom počítači, vzít podložku spod myši a foukat celou instalaci, jinak by se to vyplo. Jo, takže...
2: No dost možná jste k tomu poslouchali tuhle písničku, ne?
0: Tohle je rok 2000, to je vlastně srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Spooks, Things I Have Seen, a možná jste to poslouchal tenkrát na počítači s Windows 2000, tak pojďme na to.

0: vaše cesta právě teď vede kamkoliv. Jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Calvin Harris, My Way. Tohle je Hit Radio v 6.38. Dobré úterní ráno.
1: Možná si vzpomínáte na dobu, kdy největší sociální síť byla vaše ulice před barákem a v jedné řecké obci se rozhodli, že tenhle ten pocit dětem zase vrátí. Jo. Jeden starosta tam vymyslel takovou věc, že každý večer uzavírá od 9:30 do půlnoci hlavní silniční tahy, aby si děti měly kde hrát. Což mi přijde hezký, zároveň, když si to představím tady v Čechách, tak by to bylo hnedka, jako, teď já tady jezdím 20 let, ať si hrajou jinde.
2: Já bych to ocenil a ani by to nemuseli starostové městské části, kde bydlím, dělat kvůli dětem, ale i kvůli mně. Jo, že by se to mohlo na noc zavřít, protože ty jsi říkala, že máš problém, že tě jezdí drifteři pod barákem.
1: Včera jsem se zase vstekala vždycky, po 10:00 začnou.
2: Já bych to zavřel, co? Já bych to zakázal všechno, internety bych zakázal.
3: Souhlas.
2: No, přesně, hele, tenkrát za starých bylo prostě líp, no. A co děti? Co děti?
3: Mají si kde hrát. To je ta legendární písnička, až se bude psát rok 2026. Hmm.
2: No, já si myslím, že se to k tomu starostovi právě, odkud to bylo?
1: Řecký.
2: Řecko, že se to k tomu řeckému starostovi dostalo až o 20 let později a řekl si, ty oni ty děti si fakt nemají kde hrát, asi to zavřem, no. A udělal z toho hotový ráj na zemi. Hele, tam musí být takovej klid.
1: To
2: prostě.
1: Musí být pecka.
2: Bomba. Coldplay Paradise. Tenhle ráj k vám posíláme za chvíli taky i na rehab. A přihodíme i úterní dopravu. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku v provozu. Na Brněnsku v Ořechově v ulici Ježkov počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: taneční muziky takhle po ránu. Inna Rehab, I'll Be Waiting v 6 hodin a 50 minut. Představte si, že vám šéf řekne, že nejsou peníze na výplaty a jediná záchrana je OnlyFans. Kalifornské univerzitě došly peníze na výzkum svišťů, tak si založili účet právě na OnlyFans a místo erotiky tam za $5 měsíčně nabízejí videa těchto roztomilejch hlodavců. A funguje jim to, vydělává.
1: Že opravdu je nějaký zvíře na OFku, jo?
0: No funguje jim to. Funguje jim to. Vlastně mi to přišlo, že ta univerzita už nevěděla, co by, tak mi to připomíná takový to český přísloví, tonoucí se OnlyFans chytá.
2: No. Tak už nejen bobři, ale i svišti, jo, na OnlyFans.
0: No jasně, no. Hele, ale zase představ ten společný výpis účtu se ženou třeba, co máš, jo? Hele, miláčku, já tam chodím opravdu jen kvůli těm svištíkům. Fakt, jo. A taková otázka, kdyby nám čistě teoreticky vedení rádia vzalo plat, tak jaký obsah bychom na OnlyFans zvládli natočit my tři? Já nemám, takhle, já nemám co nabídnout. Já spíš ostuda, já spím, tak asi bys to musela táhnout, no.
1: No, ach jo.
0: Takže když si to projedeme, jo, pojďme si to zčotnout. Takže bobry na OnlyFans máme, kozy taky, hady a teďka nově spíště, ale ty vole, ještě chvíli a bude tam úplně celá fauna. Neuvěřitelný.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna začne v září projednávat zmrazení platů politiků. Návrh počítá s tím, že by jejich platy zůstaly bez změny až do konce roku 2030. Koalice se dohodla, že se návrhem bude zabývat před změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda přitom zmrazení platů podpořila už loni v prosinci. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily silné bouřky, provázely je silný vítr, kroupy i přívalový déšť a hasiči měli přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině potom zůstalo bez elektřiny. Podle meteorologů teď extrémní vedra vystřídají mírnější teploty a častější déšť. Společnosti Meta hrozí ve Spojených státech obří pokuta. Koalice amerických států ji žaluje kvůli tomu, že Facebook a Instagram měly být navrženy tak, aby na nich děti trávily co nejvíc času. Podle žaluby tím firma poškodila duševní zdraví dětí a dospívajících. Meta může podle textu dostat pokutu až 1,4 bilionu dolarů, což by pro ní mohlo být likvidační. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: O hygienické podmínky na dětských letních táborech rodiče na jihu Moravy obavy mít nemusejí. Hygienici od začátku prázdnin zkontrolovali přes 80 táborů a podobných akcí a odhalili jen 3 pochybení. V jednom případě šlo o chybu ve zdravotnické dokumentaci a ve dvou o menší nedostatky ve stravovacím provozu. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká ráno jasno, postupně oblačno až zataženo a také možné přehánky. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valáš.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: My vám stále přejeme hezké ráno.
12: A krásný úterý, krásný.
11: Dáme si lekcičku skloňování.
12: Já jsem totiž chtěla říct čtvrtek, nevím proč, já mám posunutý týden.
11: Já jsem se tak trošku těšil, že to bude čtvrtek, ale pak si říkám, ono je teprve úterý, takže bude muset říct zkrásnej, krásný. Hezké ráno.
12: Mimochodem, třetina z nás, věřte tomu nebo ne, má doma takový muzeum záhad a skladuje věci, které už nejspíš nikdy nepotřebuje. Co tam máte vy? To probereme za chviličku.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je fantastická Avril, 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Máte doma taky takovou tu jednu krabici, kterou se bojíte vyhodit, i když absolutně nevíte, co v ní je, ale jste si jistý, že někdy by se tak jako mohla hodit? Pokud jo, tak nejste sami, protože podle průzkumu má 35% lidí doma věci, u kterých fakt netuší, k čemu jsou, ale chtěje. Příkladem jsou takový kabely, že jo?
0: No, to jsem chtěl říct právě, a David už taky se přidává tady, pokyvuje. Krabice s kabelama, to má se na doma každý, ne? Kabely, které už se dávno nepoužívají a je nám líto to vyhodit. Možná to je příprava na budoucnost, bychom se na tom měli oběsit, nebo já nevím, jo.
2: Taky. Napadly digitální foťáky, kterých my doma, nebo moje rodiče mají strašně moc. A k tomu samozřejmě další a další kabely a nabíječky.
0: No jasně, no. A nabíječky, které už taky nefungují dneska.
2: Ani baterky nefungují.
0: Ale babička byla na tohle expert, ona teda skladovala úplně všechno a hlavně největší bizar na tom byl, že ona věděla přesně, kde co má. A ono se jí to vlastně jako hodilo. Pak teda bylo prýma, druhá věc, to po ní vyklízet, jo, ty věci.
1: A to mě překvapil teďka pán, jsme šli s přítelem do nějakého antikvariátu, scháněl tam nějakou rekvizitu na natáčení. A to je normálně tak strašně zastavěná jako oblast, tam se fakt nejde pohybovat. A pán starý, který vlastní ten antikvariát, tak prostě přišel, odněkaď to vytáhnul, přesně věděl, kde to má, i když tam byly jako tisíce knížek a nemohl se z toho vyznat, tak on nazdar vzal a dal.
0: A vy si slíte nějaký věci teda, takže shodli jsme se na těch kabelech a nabíječkách, to máme. Máte ještě něco? Třeba kdybyste měli teďka přijít domů a vyhodit jednu věc, kterou jako tak nějak tušíte, že vám je k ničemu, ale říkáte si, co kdyby se to někdy hodilo?
1: Já tam mám maturitní šaty.
0: Já jsem se maturitní vysvědčení.
1: Ne, to vůbec
2: to mám já zase, no. Všechny možné vysvědčení a sešity, zápisky ze základky, které samozřejmě už nikdy nepoužiju.
0: A tak to nevyhodíš,
1: ne? Šprťák, že?
0: A já si myslím spíš nějakou jako takovou hodnotnou věc, jako nějakou třeba vázu nebo něco takového. Já to teda neskladu, takže já se nepřidám, jo? Jenom ty kabely.
1: No tak uvidíme, co naši posluchači.
0: Dejte nám vědět 777-937-777, jakou nejbizarnější a záhadnou věc doma skladujete a je vám líto to vyhodit. Když nám to nahrajete na tohle číslo jako hlasovku přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to napište klasicky SMS-kou. My k vám posíláme vynikající song Self Aware, tohle jsou Temper City na Hit Radio. No,

0: To je fajný vibik. Mohombi Bumpiraj. 7.14 posloucháte Hit Radio. Třetina lidí doma schraňuje starý krámy, protože je líto to vyhodit, protože co když se to někdy bude hodit? Nebude, jenom si to syslíme jako křečci. Tak jsme se ptali vás, co je ta věc, kterou byste nevyhodili, kterou doma tak nějak trpíte.
1: Tak Jindra píše, dobré ráno. Mám na půdě spoustu krámů, ale věc, kterou nechci vyhazovat, protože se bude určitě někdy hodit, jsou nosítka na rakev.
0: Tohle se hodit jako bude asi všem. Jo. Další zpráva od Luboše. Ahoj, no, já bych vyhodil asi dvě zbytečné věci z domu. Tchýni a její dceru. Hezký den, Luboš.
1: Vy jste to vzali teda z hurta. Barča, ahoj, teďka to berte s rezervou. Manžela, rozhodně manžela, nevím, k čemu slouží, ale je mi ho líto ho vyhodit.
0: Takže my jsme jako mysleli, že nám píšete nějaký konkrétní věci, třeba jako ty nosítka na raket, jo.
2: Jestli to není partnerka toho Luboše, který by vyhodil zase jíst.
0: Jo, že jste to napsali navzájem. No takhle, já si myslím, že všichni, kdo se jmenujou Jindra, Luboš a Barbora, lidi, vy budete mít dneska hodně co vysvětlovat. Pojďme na hity, tohle je Adele, Rolling in the Deep, 7 hodin, 15 minut.

0: hity.
1: Hit Radio, Adele, chvíli po 7:45. Dobré ráno a dobrou noc vlastně taky. My se tady pořád bavíme o tom, jak vás doprovázíme do práce, ale úplně zapomínáme na vás, kdo se z té práce vracíte, kdo jste třeba po noční šichtě, po 8-hodinovce nebo 12-hodinovce. Tak dobrou noc, dobře dojeďte, pokud jedete autem. Za malou chvíli vám řekneme, kde to stojí, na co si dát pozor, co vás zdrží na cestě do postele. Taky samozřejmě přihodíme další muziku, tohle je Poetika, no a už se můžete těšit zhruba za nějakých 15 minut na soutěž s Kozlem, o tom bude rychlá pětka, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biotilová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší?
10: Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě.
11: Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
15: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
14: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
18: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy. Dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, jste nám nahlásili překážku v provozu. Na Brněnsku v Modřicích, v Cherlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam u

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víři v souběhu.

0: Minuta po půl osmé, dáváte si úterní Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a Linkin Park a tohle je Davidův
1: ranní update. Letošní rekordní vedra začínají Česku vystavovat vysoký účet. Sucho škodí zemědělství i lesům, horko komplikuje dopravu a zatěžuje nemocnice i elektrickou síť. Celkové škody zatím vyčíslené nejsou, podle odhadů se ale budou pohybovat v miliardách. Kapesné dostává v Česku téměř 9 z 10 dětí. Nejčastěji jde o částku do 600 korun měsíčně. S rostoucím věkem navíc hotovost stále častěji nahrazuje bankovní účet. Chorvatská města zpřísňují pravidla oblékání turistů. K Dubrovníku nebo Splitu se nově přidal Zadar, kde je v historickém centru zakázáno chodit v plavkách nebo bez trička. Za nevhodné oblečení hrozí turistům pokuta přes 3000 korun.
0: No, ale to schvaluju, tohle kvitu. Já by si myslím, že by se to mohlo zavíst i u nás, protože není nic horšího, než když potkáš v Tesku u rohlíku upoceného borce bez trika.
1: Já bych to nedělal plošně, já bych nastavil různý hladiny těch pokut podle toho, jak to tělo vypadá.
0: Tak počkej, jakože záleží ještě teda na pohlaví, jo?
1: No tak třeba jde pěkná blondýna, jasně, krásný tělo, 90-60.
0: Takže by si ještě dvě kila dal.
1: Třeba, no. A pak chlap, člověče, vy s těma trojkama prsama, vy to máte za 1000 korun.
0: Pojďme soutěžit. Tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
2: Ochucené nealko Kozel 0%, k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru, spoustu dalšího, tak už za chviličku.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď hity Super Hajnýka, Following the Sun, hezké ráno.

0: Superhájníka Following the Sun, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.36 a tohle je soutěž s kozlem. Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte v rychlé pětce výhru v hodnotě 5 000 korun od kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a meruňka a meduňka, no a k tomu voucher na jejich e-shop.
0: No a kdo se o to zasoutěží, bude Lucka. Lucko, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré Ahoj. Ráno, zdravíme do Markvarce, prosím tě, to je na mapě, kde není to u Pelhřimova někde tam náhodou?
2: No ještě.
0: Že jo, no já jsem si říkal, že to znám, takže Markvarec u Nové Cerkve. No tak pojďme si zasoutěžit, ty jsi napsala, chci soutěžit, pivo je vášeň, tak máme pro tebe nealko pivo.
2: Jo, jasný, nevadí.
0: No, jasně, pojďme na to.
3: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá samice od koně?
2: No...
4: Po dlouhý době bychom mohli vzít někoho novýho, tak jsme toho neměli.
0: David, zkus to, takhle, jedna možnost, vždycky možnost se opravit, zkus to.
2: Kobila.
1: Bereme.
0: Dobře, tak teď už bez možností opravy.
3: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má klasický obdélník?
2: 4.
0: Jo.
3: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Který nápoj se vyrábí z chmelu, sladu, vody a kvasnic?
2: Pivo.
0: Ano.
1: 4. otázka. Jak se nazývá plod kaštanu?
0: Tak, Lucko, my musíme vzít někoho jiného. Musíme vzít někoho jiného, tak zkus to příště, zkus to třeba zítra, jo?
2: Jasný.
0: Tak, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady Katka.
1: Ahoj
0: Katko, dobré ráno. Tak,
5: dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak prosím tě, jak se nazývá plod kaštanu, co? Haló? Aha, dobře. Tak to...
1: To není rychlá pětka dneska.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam? Slyšíme se? Dobré ráno, snídaně šampionu.
5: Dobré ráno.
0: Aha, kdo tam další žena, kdo tam?
5: Petra.
0: Ahoj, Peťo, tak pojďme na 4. otázku.

0: trochu.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se nazývá plod kaštanu?
2: Kaštan.
0: No jasně, kaštan, takhle jednoduchý to je.
3: Tak a pátá poslední otázka. Kolik nových příchutí má kozel?
2: 3.
0: Peťo, ty jsi divoška. Ty jsi přišla k hotovýmu. Normálně štěstí. Takhle po ránu. Ještě nám řekni, odkud jsi, Peťo?
2: Dolních Byt.
0: Z Markvartic. Odkud je ještě jednou?
2: Dolních Byty.
0: Dolní,
2: Příbram.
0: Dolních Byty, Příbramsko. No tak zdravíme do Dolních Bytů. Peťo, vydrž mi na telefonu. A Jasmin, co teda Peťa vyhrává?
3: Peťo, vyhráváš ochucený 0% nealko kozel, voucher v hodnotě 5000 korun od kozla.
2: No super, ten mám nejradši.
0: No tak to je bomba, to je krásná reklama. Peťo, vydrž na telefonu, přejeme hezký den a zatím ahoj.
2: Ahoj.
4: Jestli bychom to na mě udělat, jako bylo v Milionáři vždycky, že třeba po druhé otázce by byla napojeda lidí z publika, již po třetí přítel na telefonu.
0: Hele, dívej, že to seš ty, zítra zkusíme.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
1: Hit Rádio City Brno.

0: Tohle je Marquez. 7.43 na Hit Rádiu. Vajamos Compañeros. My se tady dohadujeme, co to Vajamos Compañeros znamená. Basta. Já jsem se to dal do Google překladače a vyskočilo mi tady, Davide, jdeme, soudruzi.
1: Je to spíš asi něco jako Vamos Compañeros, jako let's go,
0: let's
1: my
0: go,
1: friends.
0: Jako pojďme,
1: let's go.
0: pojďme, my friends, pojďte naši posluchači, hezké ráno.
2: Pojďte s náma i za kulturou, protože pro vás máme tip, jak od září chodit právě za kulturou a přitom neutratit ani korunu. Protože stát rozhodl, že každou první neděli v měsíci budou vybraný státní muzea a galerie zdarma pro všechny. Poprvé už od 6. září, letos pak do konce roku ještě 4. října, 1. listopadu, 6. prosince a pak už prostě vždycky opravdu první neděli. Což mi přijde jako super. Máte tam Národní galerii, Národní muzeum, Technický muzeum, Moravská galerie, všechny tyhle ty super velké věci, tak máte zadáčo první neděli.
0: A ještě jednou pro ty, kdo se začal poslouchat, až když jsi řekla zadarmo, kdy to teda bude?
2: Každá první neděli v měsíci od září zadáčo všechny tyhle ty kulturní
0: každá
2: věci.
0: Každá první neděle v měsíci zadáčo. Jo, píšeme si. Tak děkujeme, Jasmin, to je zajímavý. Já možná začnu chodit asi do muzeu, do muzeí a do galerii.
3: Do muzeu, no,
0: tam jdi. Lipo muzeu a Krištof, prosím tě, Lipo. Tak vypínám mikrofon tady, tak tobě taky vypínám mikrofon. Tak. Jednou jsem slíbil, za chvíli další muzika, taky Rozalin Snap, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu. A Fiat ví, jak žít.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá, a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D2 na 0. kilometru ve směru na Brno. V místě dopravního omezení počítejte s pomalým provozem a tvorbou kolon kamionů v pravém pruhu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

předčasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si

Otázka je volba, já jí zvolil, prošel stíny, štěstí je stav. Počkal si hříchy, omyl do cizích sadů, nechodím krást. Láska se neptá, přijde jak příliv, všechno teda zem stranu. Láska

0: 7.52. Ladíte Hit Radio, tohle je Lipo a Krištof. Krásné úterní ráno, představte si, že by existoval jeden den v roce, kdy můžete legálně zbalit kufry a odjet za svým bývalým, nebo bývalou. Strávit spolu 24 hodin a doma, pozor, by nepadlo ani půl slova výčitek. Mm-hmm. Tak tohle existuje ve Vietnamu, tam mají festival lásky Kauai. Love Market.
1: Kauai,
0: kde se manželé rozdělí a jdou na celý den radit se svýma bývalýma. Tak si říkám, jestli by to přežila česká domácnost, jestli by to přežila vaše domácnost. Co tady u vás?
1: Jako randit nebo jenom jako se potkat a na výlet?
0: Tak jako jenom randění bez těch ostatních věcí.
2: To můžeš udělat i tady.
0: Co děláš,
2: no.
0: Ve vztahu, že?
1: No ne, hele, mě by to bylo asi... Fuk, jakože i kdybych jela já, i kdyby jel partner, občas se s někým vidíme z minulosti, jdeme prostě na to kafe a vlastně my k tomu máme ten postoj, že ty lidi nám jsou už jakoby jedno, takže jako je to jedno, hele, je to jedno.
0: Víš, jaký k nám má Jasmin postoj? Jsme jedno prostě, a co ty, Davide?
2: Já to asi úplně fanoušek nejsem, takže já bych do toho nešel.
0: Jo. Já si myslím, není to úplně o nedůvěře, ale spíš je to o tom, že asi jako proč?
1: Proč?
0: To?
1: No, jasně, no.
0: Vlastně, proč? A my bychom potřebovali, vy do nás posloucháte, protože vám to určitě šrotuje, určitě jste si to představili. Abyste nám někdo zavolal a rozsek to teda v éteru. Pojďte nám zavolat 800 937 937, jestli to je fair nebo nefair, jestli byste to dali nebo nedali.
1: Jestli to je fair vůči tomu teda stávajícímu partnerovi.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, no nečekala jsem, že když to zrovna vyčí, že se dovolám.
0: Je to na tobě, jenom ještě jméno poprosíme.
3: Lenka.
0: Ahoj Lenko, ahoj, dobré Leni. Ráno. Tak co, pustila bys tvého partnera s jeho ex někam na 24 hodin, třeba na wellness, při svíčkách a tak?
1: No.
0: Nekecej.
1: Protože ví, co má doma, že jo?
3: Ale je to o důvěře.
1: No, přesně. No, jasně.
0: A tak možná ty bys opustila, že bys měla taky čas jako sama na sebe, že bys si řekla, hele, ať si jede, já si půjdu s kamuškama třeba na nechty, ne?
3: O, tak já bych třeba jela taky s svým bývalým.
1: No co by ne, no, když takhle to tam je daný.
0: Tak to máme, takže tady to je 2-2, protože ty jsi, Lenko, tady na straně Jasmin a my s Davidem teda jsme tak nějak proti tomu.
1: Hele, já jsem na té straně, že taky bych to nepotřebovala udělat, ale že když už by teda to, tak OK, protože vím, že jsme oba v klidu.
3: Ano, ano, no. Je to o důvěře.
0: No a Lenko, kam teďka jedeš, za bývalýma nebo do práce?
3: Chceš to fakt vědět?
0: No počkej, ať to je slušný, tak já to zeslabím, kam jedeš?
3: Ne, slušný to naprosto bude a já jedu do Hradce Králové pro lístky na fotbal, protože můj syn a můj bývalý chtějí příští týden jít na fotbal Hradec proti, nevím, Řecku tam hraje nebo co.
2: Panathinaikos.
3: No, tak jsme si říkali, prosím tě, mohla bys nám pro ty lístky zajet, my nemáme čas.
1: Ježíš, tak to je skvělý. Tak ty se s námi úplně krásně hodila do tohohle toho tématu,
2: geniální.
1: To je neskutečný.
2: Kruh se uzavřel.
0: Geniální. Děkujeme. Tak Lenka je na cestě, slyšeli jste to, tak my děkujeme za příspěvek, takhle to má vypadat. Lenko, tak šťastnou cestu, hezký ráno, hezký úterý a zase někdy ozvi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Do 8. Cyril Stamlinin na Hit Radio, tak hezký den.

0: kuponů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lék Tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu se vrátil do Česka. Podle lékového ústavu jsou aktuální zásoby vyšší než 10 000 balení. V řadě lékáren ale přípravek stále není dostupný a některého nemají ani u distributorů. Jinde jsou lékárníci schopni Tamoxifen zajistit nebo připravit do druhého dne. V Pryznicových lázních v Jeseníkách se objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Celkem 111 lidí trpělo především zvracením a bolestmi břicha. Hygienici zatím nezjistili původce ani zdroj nákazy a pokračují ve vyšetřování. Lázně přijali hygienická opatření a zůstávají v běžném provozu. Bohatí seniori stále výrazněji mění podobu cestovního ruchu. Generace baby boomerů má více peněz, volného času a cestuje ve vyšším věku než předchozí generace. Za dovolené a poznávání světa proto utrácí stále větší částky. Cestovní kanceláře reagují nabídkou většího pohodlí, osobního přístupu i speciálních zájezdů pro seniory. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Už skoro 3 měsíce mohou lidé využívat portál Občana Brno. Je přístupný na portal.brno.cz. Zájemci se do něj dostanou pomocí identity občana a nabízí větší komfort třeba při žádosti o byty, evidenci psů nebo vítání občánků. Najdete tady mimo jiné předvyplněné formuláře. V plánu je postupné rozšiřování služeb, například o platební bránu nebo o rezidentní parkování. Ráno jasno, postupně oblačno až zataženo a také možné přehánky. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Balášková.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: A s Davidem a ten to celý ustal.
15: Snídaně šampionů.
14: Jste se rozhodli vám poodkrýt takové trošku zákulisí tady, co se děje chvilku před zprávama. Já se, jak to je dlouho, jak dlouho tě rozesmívám vždycky už před zprávama, tak měsíc?
16: Tak třeba měsíc.
14: Třeba měsíc a David to ustál, jo, ale dneska teda měl co dělat, protože já jsem přišel, maska nebo placka? Takže jenom takové zákulisní info. Tak přeji vám krásné ráno, doufám, že i atmosféra u vás je rozesmátá, že vás to úterní ráno baví a bavit vás bude i další muzika. Ale Farben a Ilera, hezké ráno.
17: Hit Radio City Brno.

0: Třeba vám krásný ráno, ale Farben Ilira v 8.06.
1: Představte si, že někomu pošlete zprávu, třeba, já nevím, z Prahy do Brna a dorazí mu za hodinu, ale protože jí tam musí virtuálně donést holub. To se teďka děje. Existuje aplikace Career Pitch, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba, takže když to budete chtít do Londýna, tak třeba 6 hodin ta zpráva poletí.
0: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo? Chápu ano. To správně. No tak některé zásilkové společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznis, jako jo. Dobře, takže pojďme zpátky teda k věci. Takže ty si můžeš objednat tady toho, co to je career pitch, holuba.
1: Career pitch, ano, a ta zpráva dorazí se zpožděním, záleží opravdu odkud kam to posíláte. Hodinu, 6 hodin, to je jedno, ale je to podle mě naprosto geniální způsob, jak se vyhnout nějakým nepříjemnostem, když třeba odešlete zprávu, kterou byste rádi vzali zpátky, že jo?
2: Ale ona naštěstí letí do Brna, takže někde na půl cesty můžu zrušit.
0: No, zrušit.
1: Nebo toho holuba může sejmout nějaký jestřáb cestou, že jo?
0: Ale to je dobrý, já si úplně představuju, samozřejmě hoďme kamerem, komu se to nestalo, ale když jsme byli prostě trošku jako opilí, jo, a dostaneš ve dvě ráno úplně boží nápad, že napíšeš bývalce, nebo bývalýmu. Tak tenhle holub, jo, to bych vyběh, kdyby to došlo a bych to sejmul, jako jo, nepoletíš tam. Tak asi se vám to taky stalo, že jste poslali zprávu bývalýmu, ne? Kterou jste poslat nechtěli teda samozřejmě.
2: Přesně jak říkáš, a tehdy bohužel se nic s holubem udělat nedalo. Ten přistál, zprávu doručil a od té doby už jsme se nikdy nebavili.
0: A ráno přišlo jenom trapné přemýšlení, sakra, co jsem to udělal.
1: Jo, tak máte i vy, kdo nás posloucháte, nějaký podobný historky, jak jste napsali zprávu, kterou jste vlastně úplně odeslat nechtěli, jak to dopadlo, komu to bylo?
0: A takže může to být třeba mailová komunikace, protože já mám třeba osobně nastavený, že když odešlu mail, tak ho můžu, já nevím, třeba do půl minuty zrušit, což se dost jako hodí, jo. Tak nám napište, jestli jste poslali třeba právě e-mail někomu šéfovi nebo partnerovi bývalýmu ve dvě ráno. Chceme vidět tady ty pikantnosti.
1: Číslo k nám.
0: 777-937-777 přes WhatsApp jako hlasovku anebo klasicky jako zprávu. Alex Warren, Ordinary, 808, Hit Radio, dobré ráno. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: každý ráno, to jsme moc rádi, že trávíte s náma. Činásky, Hit Radio, 8:45.
1: Existuje aplikace Career Pitch, která vrací do komunikace dobu poštovních holubů. Vy pošlete zprávu, ona dorazí třeba za hodinu, za šest. Je tam dokonce malá šance, že váš virtuální holub cestou zahyne a ta zpráva nedorazí vůbec.
0: To je prostě nějaké zpoždění, bezpečnostní zpoždění, dalo by se tomu říct. My jsme se vás ptali, jestli jste někdy odeslali nějakou zprávu, ať už mailovku nebo SMSku, a pak jste toho litovali. Tak těch zpráv od vás přišlo spoustu, píše třeba Holmy. Ahojda, já jednou poslal SMS paní učitelce Matouškové. Dobrý den, marodím s angínou. No a v seznamu jsem to poslal mamce. To byl fičák a takhle rychle jsem se s angíny nikdy nedostal.
1: To byl fičák, úplně to vidím. Šimon píše, ahoj, já jsem v jednu hodinu ráno omylem zavolal kamarádovi, protože jsem si spletl telefon se zprávama. Ráno mě napsal, proč jsem volal, tak říkám, že jsem si spletl telefon se zprávama. To se stane.
0: To se, pozor, ale to se stane.
2: Jak jste z toho vymluvil, tyjo?
0: No, nevím, jestli to máte podobně, ale asi pravděpodobně jo, ale vy když kliknete na nějaký kontakt, tak jakmile se začne vytáčet, tak mně přijde, že jakmile se toho dotkneš, tak tomu druhému v dnešní době zvoní telefon, jo. A to se, když se ti stane v noci, já to Šimone, hele, já jediný tě tady v tom studiu chápu, kamaráde.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to mě zajímá. Zajímá. No.
2: No, co třeba?
0: Co tě omylem posílají takhle kluci? Co tě může náhodou přijít
1: tak,
0: od
1: Kamila,
0: cizího kluka?
1: Dobrý den, mně se nechtěně poslaná zpráva nestala v opilosti, ale naopak na druhý den po kocovině, kdy jsem psala kámošce, že mám potom pivu teda pořádnou
0: načku.
1: Zpráva byla bohužel odeslána do UAX obchodu, kde jsem si měla vyzvednout osobní odběr. Ze studu jsem tam potom pro zásilku poslala kámošku.
0: No. Taky Daniela se přidala, ahoj, krásné ráno, já psala mámě, jestli mi obarví vlasy. Bylo mi asi 19 a přišla odpověď. Nikdy jsem to nedělala, ale můžu to zkusit. Ano, věci se dějí tak, jak mají. Já tenkrát napsala, že je to omyl, dnes či o pár let později bych reagovala jinak. Byl to evidentně chlap se smyslem pro humor a co se nebojí. Takže to poslala chlapovi, to píše Daniela. Tak my vám děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Nebyly to žádný velký fopáčka vlastně.
0: No, docela v klidu. Vlastně tohle tady se dá říct přísloví dvakrát měř a jednou řeš, takže opravdu si promyslet to, co chceme komu poslat. My taky, co tady řekneme, tak už nejde vzít zpátky.
1: Bohužel.
0: A říkám si, že občas by se taková funkce hodila, no. Kolikrát ráno? Tak třikrát. Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita, další songy pro vás, 8 hodin, 18 minut a my vám zítra rádi a přejeme fantastické úterní ráno.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita. Jak to v úterý ráno jezdí, řekneme za chvíli, bude doprava, taky víc muziky, Ray Dalton, anebo Offenbach a Norma Jean Martin. Hezké ráno, zítra rádio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
10: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou ve směru z centra. Došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení asi 10minutové, moc to nehoňte.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Ray Dalton v 8.32. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Quentin Tarantino se ostře pustil do současného Hollywoodu. Podle slavného režiséra šla kvalita filmů za posledních 6 let výrazně dolů. Současnou produkci označil za bezduchou továrnu a dodal, že si dnes raději přečte knihu. České knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování knih, přestože jejich počet postupně klesá. Rozšiřují nabídku o vzdělávání, komunitní akce nebo poradenské služby. V Česku jich stále funguje přes 5 000. Americký profesor nachytal 32 z 35 studentů při používání umělé inteligence. Do zadání ukryl neviditelný pokyn bílým písmem, aby práce obsahovala slovo Madagaskar. Objevilo se téměř ve všech odevzdaných esejích a prozradilo, že studenti využili AI.
0: Teda my se bez té umělé inteligence už ani nedojdem na záchod.
2: Prostě neuděláme nic. Já jsem včera v práci dostal jedno zadání. Mm-hmm. Úplně automaticky rovnou otvírám umělou inteligenci a ještě upravuju tu odpověď tak, vždycky napíšu. Uprav to, aby to neznělo tolik jako umělá inteligence. Aha.
0: No, je důležitý pro mě. Je důležitý říct, že to bylo v jiný práci, protože tady se nic s umělou inteligencí neděje, Davide.
2: Vůbec.
3: Mimochodem jsem slyšela, že naše generace vlastně, byť bychom měli být nejvyspělejší, tak fakt je ta nejhloupější vlastně.
0: Vaše generace.
3: Ne,
0: Zetra,
3: vaše,
0: jo?
3: I tato. Všichni hloupneme, už je to.
0: Říkala, naše generace. Ty jsi generace Z, my jsme mileniálové, my jsme ti dinosauři, jo?
2: Na nás nesahej.
0: Jo, těle

0: Jedno rychlý kavčo, Sabrina Carpenter Espresso. 8.40, tohle je úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Kdo plánujete miminko, tak si možná otevřete kalendář, protože od teďka už nepůjde jenom o znamení zvěrokruhu, jo, kam to chcete jako trefit, na jaký měsíc, ale taky o 50 tisíc navíc. O co jde, to si řekneme za chviličku.
0: A taky budeme hrát další parádní songy, tohle vás zabaví Miles Smith, Nice to meet you.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
13: tisklevně.cz. Náplně hned.
14: Hit Radio.

0: Love the way you lie, Eminem, Ariana na Hit Radio. V 8.52 přejeme fantastické úterní ráno.
1: Letos bude na Silvestra pár lidí, kteří si budou fakt hodně přát, aby ta půlnoc přišla o něco rychleji. Hlavně teda rodiče, který může pár minut u toho porodu udělat rozdíl 50 tisíc korun. On totiž prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovského příspěvku a u dětí narozený od 1. ledna 2027 se má zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun.
0: Takhle, vy, kdo zaděláváte na děti třeba někdy teď, tak to je v suchu, jo, ale vy, kdo máte termín okolo Silvestra, co? Je někdo mezi váma takovej? Určitě, jo, tak si říkáte, jestli to bude 350 nebo 400 tisíc a já si úplně dovedu představit, jak to bude vypadat na těch porodních sálech v České republice, jak to vyjde třeba na 23,59 a teďka ten otec říká, ještě vydrž, ještě chvíli ne a bude odpočítávat a 9, 8, 7, do půlnoci, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: šťastný nový rok! Je to tam! 400 kolíků v kapse!
1: Už 31.
0: Mámo, prosince. Mámo, ty jsi to dala!
1: Ve všech rodinách.
0: A nebo prostě takhle. Nebudu naivní, myslím si, že se bude dát s porodníkem domluvit. Bude to takový...
1: Zacpěte to tam ještě.
0: Ale prosím tě, ale nenapsal bys mi tam za dvojku do kapsy 1. ledna do toho rodného listu, co? Za dvojčičku, porodník. Hele, za pět je to tvoje. Pojďme na hity, hezké ráno.

0: Lady Gaga Poker Face, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů a ta se tímhle songem dostala do úplného finále a my vám chceme poděkovat za další společný ráno.
1: Díky, že jste to s náma přežili, snad jsme vás probrali, užili jste si s náma úterý a slyšíme se zase zítra.
0: No a kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast snídaní šampionů, tohle dejte na Spotify nebo se to taky během dne objeví na webu hitradio.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Po deváté si užijte další muziku Eva Farná s Vyždiskou, Ed Sheeran a my se těšíme zítra ráno.
1: 6, ahoj.
0: Čau, hezký úterý.
3: Po snídaní šampionů, dopolední vysílání je dneska výjimečně se mnou. David Máčela s vámi těsně před 9:00 a vyrážíme na cesty. Mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Šámalově ulici v Brně na křižovatce s Pastrnkovou bourala dvě osobní auta, je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. Určitě se zdržíte, tak s tím počítejte. A pozor i na příjezdu do stanoviště směrem od Velké Bíteše. Tady došlo k požáru auta, na místě hasiči a projedete pouze jedním pruhem. Opatrní byste měli být i v Letovicích. Na Blanensku ve Smetanově ulici stojí odstavené osobní auto, tak raději nohu z plynu. Šťastnou cestu. No a připomínáme naši WhatsAppovou linku 720 890 848. Čekáme na vaše hlasovky anebo normálně textovky. Stačí otevřít WhatsApp a napsat nám.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
10: No jo, a zas to musím řešit já.
11: Tak příště domů.
12: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: 1000 domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Barumček Rally je za námi. Na jeden z nejznámějších motoristických svátků letos dohlíželo přes 300 policistů, kteří odhalili přes 300 dopravních přestupků. O jaké šlo, ví mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
1: Nejčastěji šlo o překročení maximální povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, návštěvníkům i obyvatelům regionu za ohleduplnost a respektování bezpečnostních opatření.
0: I díky tomu proběhl letošní ročník bez závažnějších komplikací. No a obranu královéhradeckých fotbalistů posílil slovenský zadák Filip Mielke. Člen reprezentace do 21 let přestoupil z Podbrezové. Délku uzavřené smlouvy východočeský prvoligový klub na svém webu nezveřejnil.
2: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
3: Nepamatuju si, kdy bylo naposledy takhle příjemně po ránu. 17 stupňů měříme v Brně i ve Znojmě, Blanensko hlásí zatím jenom 15. Maxima na jižní Moravě dneska od 21 do 24 stupňů. Já nevím jak vy, ale já jsem s tímhle spoko.
4: Hit Radio City Brno.
3: Doufám, že i u vás panuje spokojenost a jestli náhodou ne, změní to snad hity od nás. Já jsem David a tohle je start úterního dopoledne.

shape of you. Tak co, cítíte se líp? Říká se, že hudba dokáže léčit a troufám si tvrdit, že právě naše hity na Hit Radio City Brno jsou těmi pravými antibiotiky a antidepresívy. Tohle byl Ed Sheeran. No ale pak tady mám ještě jedno terapeutické místo a je to potvrzeno i vědci. Já vám velice rád tuhle informaci předám jako pozitivní zprávu hned na začátku dnešního dopoledního vysílání. Abyste si snížili krevní tlak, zpomalili váš tep a zbavili se veškerého stresu, běžte prosím pěkně do lesa. Stačí vám tam 20 minut denně a prostě vám bude líp. Praktikují to i Japonci, kde se mimochodem lidi dožívají opravdu vysokého věku, takže na tom asi něco bude. Říkají tomu lesní koupel, jo? Japonci to nazývají jako lesní koupel. A nemusíte tam jako objímat stromy, ani nějak jako meditovat, nebo dělat nějaké další takové jako blbosti. Úplně stačí se projít, nebo si na chvilku sednout někam do zeleně, chvilku se zastavit a prostě tak nějak si užít to obklopení toho lesa. Takže je to potvrzeno, dámy a pánové, les dokáže zahojit víc než cokoliv jiného. No ale já věřím, že i ta muzika umí léčit. Benson Boone a Beautiful Things právě teď na Hit Radio.

0: Zpěvačka, která rozvířila trochu mezi fanoušky detektivku, protože Britney Spears na svém Instagramu teďka zveřejnila normálně fotky s dětským oblečením. A samozřejmě hned se rozjeli spekulace o možném těhotenství nebo dalším dítěti. No, je dost možné, že třeba bude babičkou, co já vím. Každopádně do jeho soukromí nevidíme, no a vy si udělejte názor svůj vlastní. Mrkněte na její Instač, tam si to můžete hezky všechno potvrdit. Já vám pošlu další pecky, za chvilku Juané. Jo, tak na koupák to dneska úplně nebude, teploty jsou nižší, slunko se spíš schovává, ale tu letní pohodu a náladu tady na Hit Radio City Brno prostě ještě udržíme už za chvilku.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dnes do Kuříma, do Velneska. Velneskurim.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Black Eyed Peas, vaše hit Radio City Brno. Máte ještě doma někdo CDčko? Máte si ho vůbec kde přehrát? Myslím, že spousta lidí má ještě určitě doma kazeťák s CD přehrávačem, nebo často ještě v autě se dá zasunout klasické CDčko do toho autorádia. Tak pozor, tento týden CD slaví. Je to přesně 44 let, co vyšlo úplně první CDčko. A bylo to album Abby. Pozor, tahle písnička tam nebyla, šlo totiž o 8. a předposlední studiové album této švédské legendy. Tak co, kdo najde doma CDčko Abby? Nebo máte v šuplíku nebo ve skříní jiné kousky? Mimochodem dneska, když už jsme u těch legendárních kapel, tak dneska Brno uslyší největší hity britské kapely Queen. Přímo na výstavišti, tady u našeho rádia, vystoupí totiž kapela Queenie. No a my teď na Hit Radio City Brno dáme prostor jiné kapele. Zůstáváme tady u nás, tohle jsou Jeleni a my jsme Hit Radio.
1: Nocí město září, píseň zpívá douší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už ne.

0: Kapela, kterou jsem měl vždycky rád, miloval jsem jejich písničky, ale po letošním létě ji budu mít ještě radši, protože jsem kluky poznal i osobně, sdílím s nima pódium, jsem s nima v backstage a to se nechci jako nějak vychvalovat, jenom mám prostě z toho velkou radost a věřím, že i vy budete mít radost, když se vydáte na některou ze zastávek Jelen Festu 2026. Mrkněte na jejich web, vyberte si to vaše místo, myslím si, že byste to neměli minout, protože to není jenom jeden jediný koncert kapely Jelen, ale to je také vždycky výjimečný host, je to taky akustický koncert kapely, dokonce i koncert jejich zpěvačky Adély Orlové, která pochází tady z Brna. Je to autogramiáda, můžete se s klukama vyfotit, nechat si cokoliv podepsat, můžete je vidět třeba i čepovat pivo, dát si s něma klidně to pivo nebo panáka. Myslím si, že tohleto odpoledne si užije každý z vás. Damiano David, Taylor Swift, Pitbull, ještě muzika před 10. dopolední, tak zůstaňte dál s námi a užívejte úterní dopoledne.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Shakira, přiblížili jsme se k 10. dopolední, úterý 18. srpen a my pokračujeme dál. Jak to pokračuje na silnicích? Je provoz, bourá se nebo nám někde něco zavazí? Mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor, v Šámalově ulici v Brně. O této nehodě už jsem vám říkal v minulé hodině. Bourala tady dvě osobní auta, je tu neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže stále počítejme se zdržením. No a na příjezdu do stanoviště, to už jsme na Brněnsku, směrem od Velké Bíteše, došlo k požáru auta. I tady tahle událost se neustále vyšetřuje a odstraňuje. Na místě jsou hasiči, projedete pouze jedním pruhem. Dobře, dojeďte. 720 890 848.

0: jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď.

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Česko se ve sběru elektroodpadu drží mezi evropskou špičkou. Jak se výsledky sběru v posledních letech změnily, řekne mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
2: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo 17,8 kg sebraného elektroodpadu. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu. No a suverén letošní sezóny Martin Fuxa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů. To se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy.
4: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
5: Slunečno, teďka sice jo, ale tropy dneska nečekejme, 21 až 24 stupňů, tolik nám slibují meteorologové pro úterní odpoledne. Navíc má se během dne i zatáhnout a není vyloučená ani nějaká jako slabší dešťová přehánka. Víc deštivo by mělo být až v noci. Zítřek přinese teplotu kolem 27 stupňů a polojasno.
0: Hit Radio City Brno.
5: A my přineseme muziku, dáme vám ji hned teď. Imagine Dragons, David Máčala s vámi, pěkné úterý.

0: Zatímco tu první hodinu dopoledního vysílání na Hit Radio City Brno vždycky začínáme dobrou zprávou, teď mám pro vás něco, co nám radost rozhodně nedělá. Bohužel nás opustil Bohumil Malášek, dlouholetý mluvčí jihomoravské policie, velký sympaťák a srdcař, jehož hlas jste desítky let slýchávali i z našeho vysílání. Pro nás to byl někdo, koho jsme potkávali a hlavně jsme mu mohli zavolat kdykoliv. Jeho číslo jsme vytáčeli, když někdo někde nahlásil bombu a museli se evakuovat stovky lidí.
1: Všechno je v pořádku, více než stovka obyvatel přilehlých domů a budov se může v současné době vrátit domů, případně do zaměstnání.
0: Ze studia Hit Radia City Brno jsme mu volali, když jsme chtěli vědět víc detailů k nějaké vážné dopravní nehodě.
2: Z prvního vyšetřování vyplynulo, že řidič pravděpodobně ve vysoké rychlosti nezvládl řízení a skončil mimo vozovku v lese, kde narazil do stromu. Policisté také prověřují, zda mezi příčinami nehody nehrál podstatnou roli alkohol.
0: A nebo jsme prostě chtěli pro vás ty nejlepší rady pro cestu na dovolenou.
3: Řidiči byste měli především pečlivě naplánovat trasu s ohledem na možné uzavírky a kolony. Měli by pracovat s dopravními internetovými aplikacemi a najít si na nich alternativní trasy. Především by se měli obrnit trpělivosti na auta, vybavit potřebnými věcmi a důležité vyrazit na cestu odpočinutý a s dostatečným předstihem.
0: Říká mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek. Právě proto je hodně zvláštní vědět, že tenhle hlas na druhé straně prostě už neuslyšíme a že vlastně tuhle větu už nikdy neřeknu. Tak mistře, my vám za všechny ty roky a všechny ty telefonáty moc děkujeme. Teď Nelly Furtado a Hit Radio City Brno.

0: Like It, jejich nádech na Hit Radio City Brno. Já jsem se teda taky včera zhluboka nadechoval, když už jsem byl přejezený zelího masa, knedlíku od babičky, už jsem to neměl kam dát. Ještě mě zbývalo na talířku vlastně půlka toho. No, bylo to moc výborné, ale prostě ty porce od babiček, od maminek jsou samozřejmě vždycky brutálně velké. Dneska jdeme zase k babičkám od mé přítelkyně, na oběd k jedné, na večeři ke druhé. No, prostě mám se hezky, ale vy se taky můžete být hezky, protože my pro vás každý všední den, vždycky dopoledne, máme poukázku na jídlo a na pití v hodnotě 500 korun. Tentokrát vás můžeme poslat do brněnské městské části Lesná, kde si výborně pochutnáte v jedné restauraci. No a jak získat to 5 kilo, to už asi víte, tak já jenom připomenu pro nové posluchače, www.hitradiocitybrno.cz, tam se můžete registrovat. Já věřím, že spousta z vás, co nás posloucháte každý den, ještě tu registraci neprovedla, tak pojďte ji udělat a já třeba odměním hned teďka někoho, kdo se registroval v posledních minutách, vteřinách. www.hitradiocitybrno.cz. No a heslo výherní, to taky potřebujete vědět a znát. A hlavně říct hned po zvednutí telefonu. A to je Nevaříme, posloucháme. Z muziky Disturbed nebo Kelly Clarkson. Hezké úterní dopoledne.
1: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám

0: otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto prosím ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Každý den nám tady přibyde v registračním formuláři spousta nových jmen a nám samozřejmě dělá radost, že vás stále soutěž Nevaříme, posloucháme baví a že vás můžeme odměňovat každé všední dopoledne 500 korunovou poukázkou. Včera jste měli štěstí, včera jsme rozdávali hned 3 takové poukázky, protože jste nebyli úspěšní. No, tak já věřím, že dneska to bude veselější a že uslyšíme výherní heslo Nevaříme, posloucháme, jdeme volat Barbaře. Ne Barboře, ale Barbaře, takže očekávám, že to bude Slovenka.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý den, to je Barbara.
1: Barbara, ty jsi nám tady napsala do formuláře, když se zregistrovala do soutěže Nevaříme, posloucháme, Úřad práce.
2: Ano.
1: Znamená to, že jsi tak na úřadě práce a že nepracuješ, nebo že pracuješ na úřadě práce?
2: Že nepracuji, že tak hledám.
1: Hledáš práci teďka, a jo. A co bys chtěla dělat?
2: Víte co?
1: Co tě baví?
2: Co mě baví? Požárná bezpečnost.
1: Co si pod tím představit? Pojď je trošku víc jako do toho dostat.
2: Pod nějakou bezpečnost stavěb, aby se nešířily požáry na stavbách.
1: A ty jsi něco takového studovala?
2: Pracujem na tom.
1: Pracuješ na tom, a jo, tak už jsme doma. No, já jsem moc zvědavý, takže na všechno se musím samozřejmě ptát, ale co mě zajímá ještě daleko víc, tak to je to, jestli ti uděláme radost 500 korunovou poukázkou. Co?
2: To je samozřejmě, ano, velmi.
1: Na jídlo, to je potřeba zmínit, na nejen tak ledajaké jídlo, ale na jídlo, které si můžeš dát v Charlie's Forest v Brně na Lesné. Takže já ti moc gratuluju, to 5 kilo od Hitrády asi ty Brno získáváš. Určitě si tam jako skvěle pochutnáš, mají tam spoustu specialit, těstoviny, saláty, polévky. My jsme ochutnali, když jsem tam byl s kolegyní Peťou, vepřový tomahák s opečenou slaninou, volským okem, parmazánovými hranolky, lanižovou majonézou. A to ti byla jako velká paráda. Dneska na meníčko tam mají třeba vepřový kebab s čerstvou zeleninou, s hranolkama, anebo maďarský krutý guláš se špeclama, pórkový krém se šunkou a krutony k tomu. Co ty na to?
2: To zní výborně. A i ten tomahawk.
1: No. Jak se to správně čte? Tomahawk? Tomahawk?
2: Já to skôr jem, než vyslovujem.
1: To je ideální vlastní situace, ideální varianta. No, tak já to budu taky radši jíst, než vyslovovat. V Charlie's Forest, třeba se tam potkáme. Měj se hezky a zdravím naši slovenskou posluchačku Barbaru.
2: Děkně.
1: Měj se, ahoj.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Skvělého jídla plný stůl na baru, drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo high, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
4: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
8: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
7: No jako já!
8: Oční klinika Oftal.
7: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
10: www.u-lucerny.cz.
12: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší?
13: Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě.
14: Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit
20: Radio. Happy birthday.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee. A název písničky řekli za mě. Léto na Hitrádiu City Brno v žádném případě nekončí. No a nekončí také dopolední, nebo ani dopolední vysílání Hitrádia City Brno. Budeme pokračovat i po 11. hodině v těch největších hitech. Teď ale nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Připomínám naši WhatsAppovou linku 720 890 848. Na ní sbíráme nejnovější informace právě od vás, od řidičů, kteří mají naladěno v autě právě naše rádio. Pozor na Znojemsku v Šanově, v hlavní ulici. Bobrala dvě osobní auta, dá se projet, ale s opatrností. A informujete nás také o nehodě osobního auta, které narazilo do sloupu na Vyškovsku na výjezdu z Bohdalic, Pavlovic směrem na Bohaté Málkovice. Místo nehody je taktéž s opatrností průjezdné, ale pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www

0: Česky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Vzácný ještěr se v Česku úspěšně rozmnožil. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhla tři mláďata baziliška Chuliová. Čím je vzácný, vysvětluje mluvčí zoo Daniel Koleška.
1: Nejsou známy vlastně od tohoto druhu vůbec samci. Všechno jsou samice se schopností takzvané partenogeneze, to znamená, že snáší neoplozená vejce, ze kterých se opět líhnou samičky. Tenhle druh je v zoologických zahradách velice vzácně chovaný.
0: Kromě zooparku Zájezd chovají tyto vzácné bazilišky už jen tři zoologické zahrady v Evropě. V Česku je mohou návštěvníci vidět také v Plzni. Maďarský ústavní soud v pondělí odmítl všechny tři stížnosti opozičních stran Fidesz a křesťanské demokracie proti změnám v maďarské ústavě. Ty přijal parlament hlasy vládnoucí strany Tisza, premiéra Maďara. Ústavní soud se odvolal hlavně na to, že v dané věci není oprávněn rozhodovat. No a tenistka Darja Vyťmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Kristiánové. Informovali o tom organizátoři.
2: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
3: Jestli jste poslední dny nadávali na vedro, tak vás počasí evidentně vyslyšelo. Možná to vzalo až moc vážně. Dneska si dává malinkou pauzu. Teploměry budou odpoledne ukazovat pouze maximálně 20 až 21 stupňů, někde 24, ale pořád to není to, na co jsme během léta byli doposud zvyklí. No a vypadá to, že návrat léta by se měl konat zítra, kdy už teploměry opět ukáží teplotu přes 25 stupňů, tedy maxima kolem 27. No a ve čtvrtek dokonce se dočkáme i opět tropické 30. Takže opravdu jenom malá pauza a snad i nějaké další dešťové osvěžení očekáváme.
4: Hit Radio City Brno.
3: Sia, taky Kato, Pokáč. Muzika pro příští minuty s vámi David a načínáme poslední společnou dopolední hodinku. Hit Radio. Volejbal v Brně, velká sportovní událost, která se tady chystá. Víc vám řekneme za chvilku. Hezké úterní dopoledne všem.

Pokáč na vaše Hit Radio City Brno. No a Brno bude hostit mistrovství Evropy ve volejbalu žen, o této události ještě řeč určitě bude. Teď vás chci pozvat na Hradozámeckou noc, která bude tuhle sobotu. Týká se to ale nejenom hradu a zámku, ale i dalších hezkých památek. Třeba Vily Šťastny tady u nás v Brně. Takže je to taková vlastně ne Hradozámecká noc, ale Hradozámecko-Vilová noc. A Vila Šťastny si připravila opravdu krásný program. Bude to večer plný elegance a letní atmosféry. Ožije tady kouzlo první republiky v rámci Hradozámecké noci. Jo. Můžete se těšit na skvělou hudbu, taky přehlídku dobové módy přímo na lodži, komentovanou prohlídku vily s hudební a taneční vsuvkou a nebo si projít a prohlédnout zahradu. Přímo s panem zahradníkem, takže to budete mít i s komentářem. Doporučuji si už teďka rezervovat místo, já věřím, že ještě nějaké vstupenky zbývají, takže v sobotu Hrado Zámecko Vilová noc ve Vile Šťastny. Můžete vstoupit do první republiky právě na tónech swingu a bude to nezapomenutelný zážitek. Selena Gomez, teď u nás na Hit Radio City Brno.

0: Tak co, koho to bere na spaní? Jestli už máte po úterním obědě, tak bych se vlastně vůbec nedivil, kdyby vás to lákalo dát si ten 20-minutový šlofíček, ten tradiční. Ono, odborníci i říkají, že jako to není vůbec nic špatného, ba naopak, oni to i doporučují, takže pokud vás to bude brát na spaní a můžete si po obědě dát 20 v práci, tak pokud by to náhodou vašemu šéfovi vadilo, jakože si zdřímnete, tak jim řekněte, odborníci ale doporučují. A v rádiu říkali, ideální řešení. Nickelback, Dua Lipa, další hity, které by vás třeba mohly probrat a dodat trošku i šťávu. A pozor, dneska máme mimochodem i den Nikdy se nevzdávej. Heslo, kterými bychom se měli řídit. V každé vteřině, v každé minutě, v každý okamžik.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
9: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
10: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
9: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
10: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
9: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
11: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: na Hit Radio City Brno Sigma, tedy duo anglických DJů. No ale Sigma je taky výraz, který jste 100% slyšeli i u vás doma, pokud teda máte děti. Jestli jste ještě pořád nepřišli na to, co to vlastně znamená, tak prosím vás, není to nic prostého, nemusíte mít strach. Naopak, když za vámi vaše dítě přijde a řekne vám, že jste Sigma, tak jste pro něj vlastně cool, jste pro něj super člověk. No a já už aspoň vím, jak pozdravím babičku mé přítelkyně, ke které teďka jdeme na oběd, a pak úplně předspaný se skutálím z Jundrova znovu sem na brněnské výstaviště, odkud vám vysíláme, protože od 15 budu zase sedět za mikrofonem tady ve studiu. Naštěstí už na to nebudu sám, ale bude tady se mnou i Peťa. A spolu s vámi dneska odpoledne probereme to, jestli během spánku v noci jíme pavouky nebo ne. A taky bychom se měli spojit s čerstvou mistryní Evropy, plavkyní Barčou Sémanovou. No a budeme i zkrášlovat rozbité chodníky tady v Brně. Nalákáme vás i na koncert kapely Queenie, no a máme toho ještě spoustu dalšího. Bude toho dost, tak buďte s námi u toho. S Davidem a Peťou od 15.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicami Hlavní a Krestenova probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle. Pršet má i v následujících dnech. Ministryně financí Alena Schillerová dnes jedná s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit tak budou výdaje i úspory. Návrh rozpočtu pro příští rok musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede na deblu s bratrem Petrem, obhajovat bude titul z olympijské kilometrové trati, ale také stříbro z pětistovky.
7: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně po první životě pojedu na mistrovství světa 3 disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom 2, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
6: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Policie dnes zasahovala na staveništi v brněnské ulici Hlinky. Dělníci tady našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opět.

Máme tady úterý, pravé poledne, začínají nám naše oblíbené srdcovky a rovnou se vydáme do divokých devadesátek, konkrétně do roku 1994. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1994? Jenom v rychlosti, plat průměrný byl tenkrát 6760 korun. 6760. Asi o to víc museli být policajti překvapení, když v tom samém roce zatkli tehdejšího šéfa Centra kuponové privatizace, co měl u sebe v kufříku 8 milionů hotovosti. Možná, že tenkrát tolik peněz ani neviděli. Tak tady je, rok 94. A C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Srdcovka číslo 1.

0: Srdcovka z pěti, C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Chviličku po pravém poledni, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tedy rok 1994 a přišla mi zpráva na WhatsApp Vitrádia s číslem 777937777, která mě teda docela jako vyslala. Čau, já si z 90. pamatuju všechny tyhle mafiány a i ty, o kterých se dneska nemluví. Dělal jsem DJ na jedné známé diskotéce a to, co se tam dělo, to si dneska neumí nikdo představit. Sám se divím, že jsem to vlastně přežil a některé celebrity dnes už v důchodu taky. Čau Jarda. Jardo, to mi nemůžeš dělat tohle. To mi nemůžeš udělat. A co mě? Nám všem, jak můžeš říct, že něco víš, ale nic k tomu víc neřekneš? My potřebujeme detaily, potřebujeme podrobnosti, aspoň jednu věc, aspoň jeden drb. Jestli to jde, 777937777, to je číslo, který dobře znáš, tak když to půjde, napiš něco, no. A vy máte taky nějaký drb z 90, který můžete poslat takhle do éteru. Dejte vědět, my si dáme nádherný hit. Dario G.

0: Hodinový hotel od Mňáky až Ďorb na Hit Rádiu. Chviličku před čtvrt na jednu.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tak chtěl jsem nějaký ještě drby z 90. let a Jarda, který dělal DJ v 90. tak se ozval znova a píše, hele, rád bych, ale bylo by to na knížku a možná jsem to přežil i díky tomu, že jsem nic nikde nikdy nevyprávěl. To asi máme všichni společné, že o 90. nemluvíme, ale prachy tenkrát lítaly komínem. Byl to masakr. Dobrá. Dobrá, rozumím, nenutím, chápu. Tak otočím list a z 90. půjdeme do 80. let a zároveň dáme jiné téma, jo? Hele, co říkáte na to počasí? To je strašný, co? Srpen, ale venku není sluníčko, 18 stupňů, prší. To je peklo, co? To jsou prázdniny. Ne, ode dneška už zase máme právo na to si reálně stěžovat na počasí, jo? Včera to bylo super, rychlý ochlazení, o víkendu taky, v tu neděli, po těch šílených tropech, už nám zapršelo, dobrý, tráva se nějak zpamatuje, ale teď už zase si jako můžeme stěžovat, jo? Je to strašně. A obzvlášť, jestli vám teď bude začínat dovolená, jestli máte třeba před sebou poslední týden v práci a teď ještě na ty poslední dva týdny jste si vzali volno, tak na to máte dvojnásobně právo. A já jsem se tak zamyslel, koukám na to počasí a říkám si, mě to něco připomíná, co mi to připomíná? A najednou jsem si vybavil tu první scénu z legendárního filmu Hříšný tanec, jak to vlastně začíná a oni tam přijíždí a ono prší, že jo? Je tam to prázdninový letovisko a déšť. Tak si říkám, kdy jindy, než dneska, do tohle počasí si dát srdcovku z Hříšňáku.

0: se přiznejte, máte malou slzičku a husí kůži? Já taky. Patrick Swayze, She's Like the Wind. A nejenom hříšní tanec, ale vzpomínka na tohle hollywoodského sympatiáka. Dneska je 18. srpna a 18. srpna roku 1952. Tak se narodil Patrick Swayze, dnes by tedy oslavil 74. narozeniny. Tak ho zdravíme, tady od nás Zitrádia, z našich srdcovek tam nahoru. Je tady před námi pátá srdcovka, ta vás taky potěší, trošku zrychlíme tempo, dáme si, a to jste nečekali, Imperio.
1: Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination.

0: Rok 1996, Imperio a Cyber Dream. Wow.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak za mě je tohle takové jako umělecké dílo a taky dost vizionářské. Před 30 lety si všichni tuhle dobu představovali jako brutální sci-fi s lítacíma autama, že jo, a světem, co řídí počítače a roboti. Vlastně Cyber Dream je úplně jasný odkaz na to. A teď vlastně, když si to člověk uvědomí, tak my v té době žijeme. Vždyť to tak je. Jenom ty auta nám tady nelítají kolem baráku, ale jinak jsme vlastně jako otrokama počítačů. Hele, umělá inteligence, tak ta vládne, že jo? AI se ptáme úplně na všechno, i na životní rady. Hodinu uklízíme byt a dáváme nábytek stranou, aby robotický vysavač si to v klidu potom mohl vyluxovat, jo? A třeba i takový algoritmus na sociálních sítích tak nám vybírá, na co se vlastně na tom Instagramu budeme dívat. Náročný. Tak vemte dneska osud do vlastních rukou, jo? A svobodně se rozhodněte, co chcete slyšet na Hit Rádiu. Dávám vám možnost. Napište na web, tedy na web, na WhatsApp 777-937-777, co chcete slyšet. Co by vám dneska udělalo radost, jaká píseň, jaký hit, jaká vaše srdcovka. Čeká nás srdcovka na přání, tak pojďte se vykašlat na jakýkoliv algoritmus, jo, tady na náš playlist a pojďte si to vybrat úplně sami. Kdy jindy, když ne teď. Ještě jednou 777-937-777.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
8: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
11: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle taky zajímavá předělávka legendárního hitu Forever Young. David Guetta, Alphaville a Ava Max ve 12 hodin a 35 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mám tady srdcovku, která je na vaše přání a bylo to dneska opět velmi těžké vybrat jednu. Je to náročný. Přiznám se, je to opravdu těžký. Na WhatsApp 777-937-777 jste psali, co byste chtěli slyšet. Já to nebudu protahovat, protože napsala Péťa, která píše, tak to si trefil úplně přesně, jsme otroky počítačů a robotů, ale je to život a ten musí pokračovat dál. Stejně jako zpívá Freddie Mercury, The Show Must Go On. Tak prosím, zahrají pro nás, pro všechny, kdo stále pokračujeme dál. Tak tady to je.

0: Není to tak dávno, co vystupovala v Česku Zara Larsson na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou pokračovat opět zítra ve 12 hodin. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. No a vlastně v tom můžete pokračovat dál, akorát už na jiné téma. Já jsem se rozhodl, že když jsem viděl ty zprávy a tak nějak mi to jako přišlo, možná vám to přijde taky, že se svět tak nějak jako vzadel otáčí, jak se říká, že těch negativních zpráv je nějak jako moc, tak brnkneme na úplně jinou notu, pozitivní notu, pobavíme se, zasmějeme se ideálně jako na cizí účet a dneska se opět zasmějeme na účet našich partnerů, partnerek, klidně jako ex-partnerek, ex-partnerů a ve 2 hodiny odpoledne tak otevřeme téma události v opilosti. To se docela rýmuje. Události v opilosti, jo? Chtěl bych vědět nějaké vaše příhody ze života, co nejvtipnějšího nebo nejbláznivějšího váš partner nebo partnerka, popřípadě ex, kdy provedli. Co se jako pamatujete, jo? Co nejhloupějšího nebo nejvtipnějšího tady provedli v opilosti? Já to vykopnu, jo? Nebudu teda mluvit o své partnerce nebo ex-partnerce, ale řeknu to sám jako o sobě. Mně se jednou povedlo, ještě jsem bydlel doma v Mama hotelu a byl jsem starší a přišel jsem jako v příjemném stavu. Neudělalo se mi úplně dobře a nechtěl jsem, aby o tom naši věděli. A bydlel jsem v paneláku ve 4. patře. No a tak mě jako nenapadlo nic lepšího, než otevřít okno a vyjádřit se z toho okna ven, jo? Nemohl jsem doběhnout na záchod, aby mamka nepoznala teda, že tam jako blinkám, jak mi není dobře. Takže jsem to teda všechno poslal ven z toho 4. patra. V dobrý víře jsem si šel lehnout, netušil jsem, co se odehraje druhý den, tak abych to zkrátil, druhý den, tak nám takhle ťukají sousedy na dveře. Já otevřu a tam stojí naše milá paní sousedka a říká: Jiříku, máte poblinkaný parapety? Říkám, ty to já vůbec nevím, půjdu se podívat. Kouknu, vrátím se zpátky, říkám, nemáme. A ona mi říká, no tak kdo to byl? Ty nebo tvoje sestra? Já vůbec ty to nevím, o čem mluvíš. Co jste měli včera k obědu? Já říkám, risotto? A ona, tak se ven kýbl, hadr a pojď, já mám rýži na parapetu. A šel jsem a všechny ostatní patra jsem musel jako uklidit, umejt a tak dále. Takže teď si takhle jako trošku sypu popel na hlavu, zdravím všechny naše sousedy a teď bych chtěl vidět ty vaše vtipné historky. Pište na WhatsApp Hit Radio nebo posílejte hlasovky 777-937-777, ale ne o sobě, ale o vašich partnerů a partnerek, jo? Tak pojďme na to. Ve 2 hodiny odpoledne to všechno probereme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
12: Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To už taky co nevidět bude 10 let od vydání Imagine Dragons Next to Me, poslední hodina dnešního poledne, před námi nejnovější zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Haršpickou ve směru na Ždenice probíhají práce na silnici a počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů. Ve sběru elektroodpadu se držíme mezi evropskou špičkou. Nejčastěji odevzdáváme pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech měnily, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
11: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
10: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo bezmála 18 kilogramů sebraného elektroodpadu. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou pouze v aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly je seženeme od 700 do 2000. Všechny tři duely se budou hrát v pražském Edenu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Jihomoravská policie přišla o výraznou osobnost. Těžké nemoci podlehl její dlouholetý mluvčí Bohumil Malášek, známý

0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio. Venku stále zataženo, sem tam prší. Je zvláštní, že úplně jedno, jestli je venku nádherně, anebo je takhle, jako je dneska, což taky pro někoho je nádherně, ale pořád se přes léto nemůžeme zbavit těch malejch upírů, co nám věčně pijou krev. Teď nemluvím o vašich dětech, ale o komárech, jo? A jestli náhodou máte stejný problém, že vypadáte tak trošku jako dalmatýni, že máte všude komáří štípance, tak mám tady docela zajímavý lék a recept na to, jak to udělat, aby vás to nesvědělo. Řeknu za chvíli. To jsou věci, co se dneska rozvíte. Jste netušili, co? Luci, dobrý, veď?
1: Jseš úžasný.
0: No, ti to budu věřit.
2: Hit Radio City Brno.

Damiano David na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na dvě. S váma Jirka Pelnář, máme dneska 18. srpen, léto tedy ještě pořád v plným proudu a stejně tak jako i štípance od komárů, jo? Jak v létě snášíte štípance od komárů? To je věc, která trápí většinu lidstva a děláme všechno pro to, aby nás to nesvědilo. Zkusili jste někdy do toho štípance zatlačit nehtem? Normálně do tohle zarejt? Ideálně udělat křížek? To je třeba věc, která doopravdy funguje. Jako vážně. Funguje to většinou jenom na chvilku, většinou třeba kolem 10-15 minut, pak už do toho děláme až hvězdičku, ale zajímavý je, že to doopravdy funguje. Pak je spousta věcí, které jako nefunguje. Absolutně nefungujou. Všechny možný i babský rady, babský tipy, jakým způsobem se toho zbavit. Co ale jako funguje extrémně, tak je odvrácení pozornosti. Normálně klasický placebo efekt, jo? Člověk na to prý nemá myslet. No, tak já nevím. To musel tohle vymyslet asi jako člověk, který nikdy nezažil štípanec od komára, nemyslet na to, že to sedí jako blázen. A co funguje také, tak to je docela jako pro mě novinka, možná, že teď poprvé to uslyšíte taky. A to je to místo zahřát. Ale zahřát to elektronicky. Normálně se prodává taková jako klíčenka. To vezmete, je v tom baterka, přiložíte to na to místo a ono to do toho, já nevím, jestli to do toho dá nějaký elektrický šok nebo co, ale prostě to zahřeje lokálně tu kůži třeba až na 50 stupňů Celsia. A je, jak to jako zapálí, tak to pak přestane svědět. A už se to jako nevrací. Už to nesvědí. Nevyzkoušel jsem to na vlastní kůži, takže nemůžu 100% říct, že to tak je, ale pročetl jsem všechny možné recenze a když se to píše na internetu, tak to musí být pravda. takže možná, že to je ten tip, který jste potřebovali dneska slyšet, abyste měli zbytek léta naprosto v pohodě. Teď Calvin Harris, John Newman a Blame.

0: Last Goodnight, Pictures of You ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio, mám tady pár reakcí k těm komářím štípancům. Tady je jako zajímavá věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně, až věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně a štípanec nevadí. Tak zdar. Díky, výborná rada, ale celkem k ničemu, když máš doma poštípaný 10letý dítě, zase na druhou stranu aspoň by šlo spát po obědě, že jo? No, beru, děkuju. Pak je tady ještě jedna. Ahoj, reaguju na štípance komáru a na ten elektronický přívěšek. Máme ho taky a je to zázrak. Jestli je to placebo, nevím, ale zabralo to i u dětí. Museli si zvyknout, že to trošku pálí, ale dala jsem jim to na tábor a psala mi i vedoucí, že to tam používá celá jejich skupina a že je to super zázrak. Takže asi to fungovat bude. Tak děkuju. Vyzkouším. Díky. Celá jako dobrý. Dobrý recenze. Tak jo, za chviličku na Hit Radio Katy Perry a dáme si taky něco symbolického tady k tomu počasí, co je venku. Miraj, Summer Love, tady u nás na Hit Radio. Za chviličku.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýsalon.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
13: tisku levně.cz.
14: Náplně hned.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Katy Perry, Hot and Cold, na Hit Radio ve 13 hodin 35 minut. Úterní odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář. Uletělo vám někde letadlo? Je to blbý, pokud jo. Ale kdybyste pracovali jako stripterka nebo stripter, tak by se to asi nestalo. Možná, že by se i to letadlo pro vás vrátilo. Narážím teď na kauzu, kterou se baví momentálně celý Česko. Je to fakt jako bizár. Opravdu se to stalo tady u nás na našem letišti v Praze. Plánovaný odlet letadla byl ve 12.20, skutečný odlet byl až hodinu na to, protože letadlo se vracelo zpátky pro 10 cestujících. Bylo to letadlo společnosti Smartwings, to není úplně tak důležitý, spíš jde o to, kdo byly ty cestující. Ty cestující tak údajně byly stripterky z jednoho pražského nočního podniku a... je to jako docela zajímavý. Prostě 10 holek tam tak jako zůstalo stát toho gateu, letadlo pryč, najednou tam bylo zpátky a prostě se pro ně vrátili, to je boží. Když jsem si tak jako prohledával celý ten článek, tak jsem našel jednu krásnou větu, že holky se potom na palubě, hned při příchodu na palubu, tak se omluvili všem ostatním cestujícím. A tohle je omluva, kterou bych chtěl zažít, jestli to fakt byly jako tanečnice, kterým je občas někdy horko, tak si potřebuji odložit nějaké oblečení, tak tuhle omluvu bych chtěl vidět. Ale myslím si, že by to bylo naposledy, co bych letěl letadlem, že doma by mi to neprošlo. Tak pokud radši budete jezdit autem, připomínám, že v pátek pro vás budu mít na Hit Radio mezi 12 a 15 až 10 000 korun na pohonné hmoty. No a právě teď si dáme takový jako dobrý pocit, který asi zažili i cestující na palubě. It feels so good. Sonic na Hit Radio.

0: Chris Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejný. No a my občas zažíváme naprosto neobyčejné večery a dnes na ně budeme po druhé hodině odpolední vzpomínat. Chtěl bych, abyste na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 napsali zprávu anebo poslali hlasovku, jakou nejvtipnější věc, kdy udělal váš partner nebo partnerka v opilosti. Jo, nebo nejšílenější, nejbláznivější, to je jedno. Tady koukám takhle do těch zpráv a mám tady třeba jako zajímavou zprávu a to poslala Eliška. Můj bláznivý ex měl koně a jednou byl připitý, měl chuť na pivo, pivo doma nebylo, řídit nemohl a tak sednul na koně a na tom koni si dojel do supermarketu pro pivo. Byl jen ve spodním prádle a měl kovbojské boty a klobouk. Už spolu nejsme. Já to vidím, já si to normálně si to, úplně si to jako představuju, jenom by mě strašně zajímalo, jakou dálku jel a jestli tam toho koně jako zaparkoval a jestli tam přijeli policajti, jako pojď Eliško ještě napiš třeba zrovna, tuhle zprávu ještě rozebereme dneska po 14. hodině, ale jinak jako krásný, tohle bych chtěl vidět na vlastní oči, dokonalý. Tak jo, 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, napište mi, jakou nejšilenější, nejvtipnější, nejbláznivější věc v opilosti udělal váš partner, partnerka, po případě ex. Těším se. Po druhé hodině dáme ty nejlepší do vysílání.
1: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu. A Fiat ví, jak žít.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Beyoncé a Bruno Mars, ideální hit takhle za volant, tak pokud někam směřujete, tady máte info, jak se kde jezdí.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicami Hlavní a Krstenova probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letos si rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna a pak na začátku školního roku, poté co se školáci dozví konkrétní požadavky. Rodiče také stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí. Rodiče často řeší více problémů najednou. Potvrdila to České televizi vedoucí linky Kateřina Šmídová.
11: Školní obtíže, témata rozvodové problematiky a především téma, které se velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, především v době předcovidové. Už vlastně tyhle potíže začaly. Rodiče mají opravdu multiproblémy, to znamená, že řeší téma finanční, řeší téma psychických obtíží.
10: Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. Jedním z prvních úkolů obnovené Národní koalice proti suchu bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit tyto lokality pak chce premiér Andrej Babiše cíleně s lidmi z obcí a krajů. Uvedl to včera po prvním jednání. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Policie nezasahovala na staveništi v brněnské ulici Hlinky. Dělníci tady našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilého člověka, který se choval agresivně a odmítal jeřáb opustit. Ze stroje dolů ho dostala až zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že výtržník je v celostátním pátrání.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Postupně bude víc a více přibývat mraků a možné jsou přehánky a bouřky. V Brně a na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio. 2 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, je na čase taky se trošku zasmát a pobavit se, nejlépe na cizí účet, tak dneska tak trošku popíchneme a pošťouchneme naše současné partnery a partnerky, nebo klidně i ty bývalé. Téma dnešního odpoledne, takhle po 2. hodině, tak je, co nejhloupějšího, nejvtipnějšího, nejbláznivějšího, kdy provedl váš partner.

0: docela utíká, když se člověk baví, to je pravda. Dneska tak se budeme smát našim partnerům a partnerkám, vzhledem k tomu, že máme téma, jakou nejbláznivější věc, kdy provedli v opilosti, jo? Nejbláznivější, nejvtipnější. Mám tady hlasovku. Tak jsem sám zvědavý, jestli to bude bláznivý, vtipný, šílený. No, uvidíme, schválně.
1: Ahoj rádio, všechny vás zdravím, tady Markéta. Nevím, jestli bych se s tím měla chlubit, ale byla to asi nejšílenější věc, kterou můj bývalý partner kdysi udělal, už je to více jak 10 let, už spolu nejsme. Mm-hmm. Když byl taky údajně připitý, když jsem přišla domů, sedla jsem si do kuchyně, udělala jsem 3 kafe a jenom z toho jenom důvodu, že tam měl svoji milenku, tak jsem čekala, až dodělají to, co měli. Sice jsem čekala delší dobu, než kdykoliv to bylo jindy se mnou, tak si myslím, že to asi byla jeho nejšílenější věc, kterou mohl kdysi udělat, protože když to dokončili, vypili jsme kafe, vyhodila se mi oba dva z bytu. Ve finále ještě po mně chtěl vrátit rychovarnou konvici, kterou koupil týden předtím, tak jsem mu ji napustila plnou vodu, dala se mu ji do krabice, vyhodila ze 4. patra a tím jsem ještě sousedovi urvala zpětný zrcátko, takže jsem platila 2 500 tenkrát ještě díky němu.
0: Já nevím, co na to mám říct. To je vůl, jako co jiný, ale jako klobouk dolů, udělat 3 kafe, počkat na ně, až to teda dokončí vypít kávu. Výborně, já jsem na tebe hrdej, jsem na tebe, Market, pyšnej, že si ho nevyprovodila ještě nože mezi žebra, teda, ale zase úplně takhle jako i na tvoji obranu, jestli mu to trvalo déle než kdy jindy, tak to prostě muselo být tím, že ho prostě ona nevzrušovala tak, jako ty jsi vzrušovala jeho. To bych jako takhle bral. Takže wow, dobrý, tohle jsem nečekal, to se přiznám, že takovouhle zprávu jsem nečekal. Další, která mě baví, to je tady z WhatsAppu Hit Rádia napsaná, tohle byl hodně drahý příběh a stalo se to mému manželovi na naší společné dovolené. Zavolal si v baru taxíka a usnul. Blbé je, že než usnul, tak řekl místo adresy hotelu, adresu našeho domova, což momentálně byla Horní Bečva v Beskydech. Problém byl, že domov byl přes 350 kilometrů, jo, a protože byl úplně na šrot a taxík to vzal vážně, tak ho tam odvez a nakonec to teda musel zaplatit a bylo to za strašný prachy.

OK, i to se stává, to se stává. Další zpráva, tak ta už je... Moment, teď mi to tady vypadlo úplně. Můj přítel v opilosti zavolal na tísňovou linku a oznámil policii, že řídí opilý a vlastně neví, co dělá a že je nebezpečný. Než policisté dorazili, alespoň zastavil dodávku u silnice. Asi nejpoctivější policejní udání v historii. Pachatel, svědek i oznamovatel, jedna osoba. Nutno dodat, že opravdu nadýchal. Wow, tak beru zpátky, tohle je vůl. Pište dál, 777 937 777.

Green Day a teď je ten pravý čas, kdy se opět zasmějeme a to na účet našich partnerů, partnerek, taky i bývalých partnerů a partnerek. Chtěl jsem vědět, jaké nejvtipnější anebo nejbizarnější věci, kdy udělali v opilosti. Na WhatsAppi Rádia píše například Mili. Já bych opravdu mohla vyprávět. To, že chodil na záchod do skříně v ložnici, když byl opilej, to už bylo skoro pravidlo. Jednou takhle, když jsem ho nasměrovala, že tam už opravdu ne, že musí pokračovat dál až na záchod, tak šel, sice s průpovídkama, že jsem zase chytrá a tak dále. Tak ale poslouchám v polospánku z postele, jestli tam opravdu došel. Když jsem si byla jistá, tak jsem zase usnula. Po nějaké době, tak se mi do snu prolínají různé rány, úplně dezorientovaná, napůl probuzená, tak chvilku poslouchám, odkud to jde. A nakonec, tyjo, hlavní dveře. Co se sakra děje? Tak tam jdu, kouknu kukátkem a domů se dobýval můj úplně nahatej přítel. Já vím, že bych neměla, ale smíchy jsem se fakt málem počurala. Při odchodu z WC si popletl dveře a místo do ložnice šel na chodbu a samozřejmě, že za sebou zabouchnul. To chceš, když spíš úplně nahej. Takže myslím si, že sousedky vzpomínají dodnes. Jo. Moc hezký příběh. Další, Adela. Když jsme byli kdysi dávno s manželem na festiáku a bylo mu společensky nevolno, když už jsme byli ve stanu, tak místo toho, aby směřoval ven, tak se otočil přímo na mě. Načež já jsem teda chtěla ze stanu odejít, tak mě začal zavracet na ty ruce, jak jsem se snažila rozepnout stan. A následně mě ještě nazvracel do bod, protože jsem je měla hned u těch dveří. No a pak jsem se tam šla koupat do umyvadla, protože jsem neměla žeton do sprch v kempu. A tak to bylo takový veselý, protože kolem jdoucí se na mě dívali. Jakože, a mladá dáma to přepískla a přitom to komplet bylo celé dílo od manžela, fuj. No ale doteď na to se smíchem vzpomínáme. Krásný, tak to jsem rád, že jste pobavili i nás tady na Hit Rádiu. Pište dál 777-937-777, posílejte klidně hlasovky, vyberu tu nejlepší, ten nejlepší příběh a už za chvíli ho řeknu tady na Hit Rádiu. Come on.

0: Martina Svinyž, House Mafie na Hit Radio. 14 hodin 25 minut, jdeme do finále dnešního téma. Co nejvtipnějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, popřípadě ex v opilosti? A mám tady prostě nejlepší zprávu. Bylo to těžký vybrat, ale tohle je skvělý. Můj partner se v Turecku po pití s kamarády zatoulal do lesíka a rodina ho nahlásila jako pohřešovaného, píše Eliška. Když narazil na skupinu lidí, kteří někoho hledali, tak se k ním prostě přidal. Několik hodin tak vesele hledal sám sebe, dokud někdo nezavolal jeho jméno i příjmením. A on nadšeně česky křičel, já jsem tady, já jsem tady! Každý máme podle mě jako nějakýho takového kamaráda, po případě ex. Na koho to přesně sedí, co? Takže Eliško, nádhera, gratuluju. Ještě by mě zajímalo, jestli jste spolu zůstali. No skvělý, tak další téma zase za týden.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lost Frequency, ideální takhle do auta odpoledne. Občas, když hrajeme tady ty diskotékové hity, tak vás to vezme úplně jako na taneční parket. Sedíte za tím volantem, držíte ten volant a takhle na vás svítí ty světla, blikají na vás. Tak já jenom doufám, že žádný světla na vás nebudou blikat ve zpětném zrcátku. A jediný světlo, který na vás tak jako může svítit zepředu, tak je takzvaný hladový oko. Pokud vám svítí hladový oko, to znamená, že už jedete opravdu jenom na výpary, tak dobře poslouchejte, protože my tady na Hit Radio vám dokážeme zařídit několik plných nádrží zdarma. V pátek dokonalá desítka, až 10 000 korun na pohonné hmoty si můžete vyhrát mezi 12. a 15. Jak na to? Stačí, když se podíváte na web hitradio.cz. Tam se dozvíte všechno. A teď další legendární hit.

0: Tamily Nen na Hit Radio ve 3:15 do 15. hodiny ještě Poetika, taky LP s hitem Lost on You. Zároveň dneska je 18. a to znamená, že dneska začíná ten obrovitánský soudní proces, který bude sledovat celý svět. Především ten svět sociálních sítí. Protože pokud by to dopadlo tak, jak by to dopadnout mohlo, tak už se vlastně jako nebudou lajkovat věci na Instagramu ani na Facebooku, nebude se automaticky spouštět video a tak dále, těch omezení je tam opravdu jako strašně moc, takže pokud byste si ještě chtěli dát nějaký lajčíček někdy na sociálních sítích, tak určitě můžete sledovat sociální sítě Hit Radia, jak Facebook, tak pochopitelně Instagram. My tam dáme i to nejlepší z dnešního odpoledne, zároveň tedy z těch dnešních příběhů, co nejbizarnějšího provedli vaši partneři, partnerky, popřípadě vaši ex v opilosti, tak dáváme to tady dohromady. Uvidíte to na Instagramu Hit Radia a samozřejmě i u mě na Instagramu. I mě si tam můžete najít, jsem tam jako Jirka Pelnář a klidně mi můžete i do zprávy napsat, co byste třeba chtěli zítra ve 12 hodin slyšet v srdcovkách Hit Radia, protože ty opět zítra nebudou chybět. Těším se na ně moc, stejně tak jako na vás, tak přežijte dnešní den v práci a zítra na Hit Radiu. Zase naslyšenou.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
10: Partners Banka.
9: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Těsně před 15. hodinou vás od mikrofonu Hit Rádia City Brno zdraví David Máčela. Ano, znovu, nezbavíte se mě dneska dopoledne, odpoledne. Naštěstí teď už tady mám sebou i posilu.
1: No jaký to bylo, Davy? Tady zdraví teda Peťa i Březinová, protože už jsem ta posila, už jsem dorazila. Tak ono jako vysílat dopoledne a potom hnedka odpoledne.
0: Však
1: tak...
0: ty to znáš velice dobře.
1: Ano, ano, ale jestli tobě se už motá jazyk, anebo jsi naopak neuvěřitelně rozmluvený.
0: Zatím jsem na začátku té druhé šichty, odpolední šichty, takže zatím v pohodě. Uvidíme, co s příchodem 17. hodiny. Jdeme na cesty. 720, 890, 848. To je naše dopravní linka, tedy WhatsApp, kde nám můžete namlouvat hlasové zprávy. Můžete nám samozřejmě i psát zprávy, záleží na vás. Dívám se, že v Modřicích směrem na Ořechov bouračka dvou osobáků a v Brně v Drobného ulici bourala také dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Už příští týden se sejde mimořádně tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Novinářům to dnes řekl ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2 500 korun. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Německo dnes otevřelo nové výzkumné centrum. To má vyvíjet technologie pro bezpečnější užívání dronů i aktivní a pasivní obranu proti jejich útokům. Středisko vzniklo při Německém centru pro letectví a kosmonautiku jihozápadně od Magdeburku. V příštích několika letech by na jeho rozvoj mělo putovat až 10 milionů eur, informovala o tom agentura DPA. A závěrem sport. České hokejistky čeká premiérový turnaj pod vedením nového hlavního kouče Briana Idleského. Klotenů se od středy do soboty představí na prvním dílu Eurohockey Tour. Tam se postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Tak držíme palce.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Ochlazení je tady a dlouhé kalhoty taky, teda aspoň jako co se týče mě.
0: Já taky.
1: Jo, ty máš taky dlouhý.
0: Dlouho jsem neměl dlouhé gatě.
1: No právě kolik měsíců, že? A mě to teda vůbec nevadilo, nechybilo. Co se týče stupňů, tak máme krásných 21. No a ty srážky, já si myslím, že přijdou. Okolo 6. hodiny, ale jako víc na tuty, to přijde okolo 7. večer, 8. i vlastně 9., 10., tam už je to na 100%. Takže proprší nám večer.
0: Nepředbíhejme, pojďme za muzikou.
2: Hit Radio City Brno.
0: Tak jsme tady zase David Máčela, Peťa Tomanová, Březinová, ale těšili jsme se, startujeme úterní odpolední show právě teď.

0: Letní trojka, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. S vámi na Hit Radio City Brno, za mikrofonem jenom dvojka, David a Peťa. Moc vás zdravíme, přejeme hezké úterní odpoledne, krátce po 15. hodině. Tak co, jak jste se najedli dneska v noci? Kolik pavoučků a dalších potvor jste spapali? Já jsem se před pár dny totiž probudil s takovým jako hodně divným pocitem v puse a hned mě teda napadla myšlenka na nějaké jako tvrzení, které kdysi vyšlo, že během noci, když spíme, se nám do pusy dostávají pavouci a další haviť. To je jako hnusná představa.
1: No a ty jsi zmyslel, když jsi se zbudil s blbou představou a s blbým pocitem v puse, tak to nebylo jenom to, že jsi jako pak nevyčistil zuby. Prostě jenom jsi zmyslel, že jsi spolkl hmyz, jo?
0: No tak samozřejmě jsem si říkal, jestli náhodou jsem si nezapomněl vyčistit zuby, ale prostě tohle je první věc, která tě napadla. Ještě kdysi jsem se probudil nad ránem a tak mě tam jako něco svědilo, jak kdybych tam měl prostě kousek pavučiny. Takže fakt mě z toho hrabe a mě by zajímalo, jestli vy si myslíte teda, že jíme v noci pavouky, nebo ne? Protože teďka vyšla nějaká nová studie a ta to celé vyvrací a ta říká, že prostě je hmyz strašně jako takový, že se bojí. Že jo. Se ti pavouci bojí, vylékají a že prostě je jakýkoliv dech, který vlastně jak dýcháme v noci, takže je to odpuzuje, že je to prostě odhání pryč.
1: Jo, takže, i ty vibrace, že?
0: Takže radíme hlavně hodně dýchat v noci.
1: A se zavřenou pusou ideálně.
0: A chrápat, ten zvuk je taky musí vyhnat pryč.
1: Jako je pravda, zažili jste někdy, že jste potkali pavouka, že on by prostě po vás skočil, to se neděje, oni se bojí, tak stejně jako asi ty hadi. Jako to, že z nich mám fobii a že si myslím, že mě jako zavraždí, tak to je nějaký můj pocit, ale oni se nás bojí víc.
0: Dejte nám vědět, jak to máte vy, jestli si teda myslíte, že v noci jíte nebo nejíte pavouky, jestli prostě se toho štítíte, jestli z toho máte blbý pocit.
1: No ale pořád je tady další studie, ty jsi říkal, že to není pravda, ale pořád tady je ve hře ještě starší studie, že teda sníme za rok nějakých 8 pavouků.
0: Fakt?
1: Jo, 8. A nevím, proč zrovna 8, ale za rok, tak to není tak špatný, ne?
0: Tak 8 pavouků není zas tak hrozné, no. 8 nocí klidně protrpím. A kdo netrpí, tak to je babička mé přítelkyně, které jsem ptal jsem se, jestli si myslí, že jí v noci pavouky.
2: Já spávám na břichu, tudíž nemůžu jíst žádné pavouky.
1: Takže
0: myslím si,
1: ono.
0: To je ideální recept, jak nejíst v noci pavouky, tedy jakože nechcete jíst v noci pavouky, tak prostě spěte na břiše, protože oni se vám do té pusy nedostanou.
1: Tak od zítra pošlete fotku.
3: Mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dnes do Kuříma, do Velneska. Velneskurim.cz.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou, na hudbě na vinicích.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
6: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
13: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
6: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl pocit na Hit Radio City Brno a já mám takový pocit, že teďka se to bude tady blízkat to našem odpoledním vysílání zlatem, protože my teď živě, byť teda v telefonickém spojení na dálku, ale vidíme ji hezky, jak jí to pasuje, sluší, máme zlatou evropskou šampionku plavkyni Barču Sémanovou. Baru, ahoj, vítej v našem vysílání.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všichni posluchače.
0: Tak co? Jaké jsou pocity? Jak se cítíš? Už jsi to zpracovala?
1: Pocity jsou super. Myslím si, že jsem to stihla i zpracovat. Užívám si to, užívám si volno, užívám si mediální povinnosti a je to fajn pocit zakončit takhle sezónu.
0: Oslava. Proběhla už nějaká oslava? Slavilo se?
1: Neslavilo, my jsme končili poslední den velice pozdě, vlastně jsme doplavali asi v 8:30 a brzo ráno jsme druhý den jeli, takže vlastně ne, ale já to tak oslavuji jako průběžně, každý den, celý den vlastně tím, že mám volno, tak to beru jako takovou oslavu a samozřejmě oslavím to s rodinou a s přáteli, takže to se všechno chystá.
2: A kde jsme tě teďka zastihli?
1: Teďka mezi mediálníma povinnostma doma, takže mám to takový jako na běžícím páse, ale říkám, je to fajn, že to k tomu patří a užívám si to takhle vždycky párkrát za rok.
0: My jsme moc rádi, že vlastně my tam taky patříme do těch povinností, že jsi i na nás udělala čas.
1: To je jasný.
0: Ty ses vlastně nemohla zúčastnit letos Alexova Summer Jamu, protože v loni jsme se tam potkali, dělali jsme tam s tebou rozhovor. Letos ses bedlivě připravovala na mistrovství světa, nebo co?
1: No, na mistrovství Evropy jsem se připravovala, ano, je to tak, já jsem v tom posledním týdnu měla ještě kemp, měla jsem soustředění a vlastně v sobotu jsem už letěla, takže mě hrozně mrzelo, že jsem to prošvihla tento rok. Bylo to neuvěřitelné sledovat to z těch sítí a ze všeho, prostě pak mi to Alex vyprávěl, takže mě to hrozně mrzelo, fakt jako, že jsem to nesla těžce, že se nemůžu zúčastnit. Dokonce jsem jako přemýšlela, jestli by to šlo nějak udělat, že bych ještě v pátek na otočku jela do Brna, ale prostě to nešlo, priority byly jasný a já věřím, že příští rok už to vyjde líp a že zase budu součástí, protože to je neskutečná akce.
0: To vypadá, jak kdyby teďka poslouchal. Jak kdyby to chválila. Jakože...
1: Ne, já ho chválím, i když to neposlouchám, si to zaslouží.
2: Ale víš co, já si myslím, že vám, jak se to povedlo oběma dvouma, tak to je takový to, že láska hory přináší a vlastně jako láska vás dovede až na to, že vyhrajete mistrovství Evropy.
0: To je jako krásná pohádka.
2: Zamilujte se.
1: Tak já si myslím, že to je hlavně ta tvrdá práce, co každý den jako podstupujeme v té sezóně, to jak dřeme, tak to si myslím, že jako je hlavní, ale to jak se podporujeme, tak to je samozřejmě jako bonus, který k tomu je jako přispívá hodně a taková ta pohoda je hrozně důležitá v životě.
0: Navíc pokud máme správné informace, a on to Alex vlastně i tady nám oznámil v rozhovoru, že tě jel přímo na místo podpořit.
1: Je to tak, Alex byl celou dobu na místě, byl to neskutečná podpora tam, extrémně fandil, extrémně pomáhal, byl to takový kustod, jak on říká, takže no. Kupoval mi pití, sušil mi plavky, jak říkal.
0: Sušil ti plavky, jo?
1: Byl to neskutečný. Jasně, tak musel si to vyzkoušet a byla jsem strašně ráda, že tam mohl být společně s mojí rodinou, protože když to takhle můžu vidět naživo, tak to je pro mě ještě dvojnásobně hezčí zážitek.
0: Počkej, a máš to taky stejně, jsi tak pověrčivá, že prostě když se daří a vyhráváš, tak neměníš plavky? Máš furt ty stejné?
1: No, jako u nás je to trošku těžší, protože když jsou noví, tak jsou samozřejmě lepší a ta jejich účinnost je lepší. Tím pádem já jako trošku měnit musím, ale zachovávám si, že třeba si beru schválně jako stejnou barvu aspoň, protože v mý hlavě to je potom to, že jsou to jako stejné plavky. A nebo si ty stejný beru potom třeba na rozplavby nějaký jiný disciplíny, abych jako, že používám takový jejich štěstí potom dál v dalších startech. Takže mám taky takovou pověrčivost, ale je to trošičku těžší, protože těch plavek tím, jak jsou jako dražší, tak jich není jako tolik.
2: Takže my se ptáme i za posluchače Hit Radio City Brno, jaká barva je ta vítězná?
1: No tentokrát to byly modrý a potom vlastně, když jsem plavala 400, tak jsem si na rozplavby vzala černý a nedopadlo to úplně podle mých představ, takže potom na finále jsem zase zvolila modrou barvu a bylo to hned lepší.
2: Teďka plavala v modrých plavkách u babičky v bazénu a plavala jsem 5 minut s protiproudem a vůbec mě nepřišlo, že mě to jde nějak líp, takže...
1: Tak ale to bylo zatím jenom trénink, tímhle jsem natrénovala a počkej, příště až půjdeš, tak to bude o dost lepší.
2: To je pravda, je to všechno o hlavě, že jo? Jako samozřejmě o té fyzičce. Právě jako já jsem to nemohla udýchat a vzpomněla jsem si zrovna na tebe, jak ty tu fyzičku jako naháníš. Co všechno musíš dělat pro to, abys to udýchala a zvládla?
1: No my máme samozřejmě kondiční přípravu, ať už na suchu, tak my, co je zajímavé, co možná posluchači nevědí, tak my tu kondiční přípravu děláme i ve vodě. To znamená, že plaveme intervalové tréninky, máme krátké intervaly a plaveme v tom různý distance, takže třeba 10 stovek v krátkém intervalu, máme tam krátký odpočinek, tím pádem v tom zadýchání se učíme, aby ten náš systém jako pracoval. Takže to jsou jako několik tréninků, hlavně na začátku sezóny, takový náročný, je to hodně o tom naplavat ty kilometry a z toho my potom máme tu fyzičku a do těch závodů.
0: Je to náročný sport, ale jako jedna z mála sportovkyň se nespotíš v té vodě.
2: Jo.
0: Nebo potíš se?
1: Jo, samozřejmě, že se potíme. Není to teda vidět na první pohled, ale je to sport jako každý jiný, akorát my máme to štěstí, že nemusíme prát trička a že se to hned umeje.
2: No řekni to rovnou, vy máte štěstí, že pak nesmrdíte, no.
1: Přesně tak, přesně tak. Jako já jsem tak strašně ráda za tady tu výhodu, protože vždycky potom, když mám nějaký kondiční trénink, třeba na kole v posilovně, nebo jsem dřív chodila běhat, tak já to úplně nenávidím, jak na to nejsem zvyklá, na ten pot, tak mě to strašně vadí.
0: No. A potom, když Alex vytáhne svůj dres, že, z šampionátu, tak to je hrůza.
1: Jo, tak jako, oni, že ho furt mění trička i ty dresy, takže tam je to zase úplně druhý extrém, že on vždycky na jednom tréninku použije třeba 3-4 trička, tak to máme úplně opačný.
0: Mm-hmm.
2: No a teďka, jako aby všechny ženy jako neomdlívaly, protože ty jsi krásná holka, šikovná, jako fakt já se na tebe nemůžu vynadívat, ty nás teda sice nevidíš,
0: ale, já taky ne,
2: ale jako fakt, fakt jsi krásná. Je něco, co ti třeba nejde?
1: Ježíš, toho je spousta. Určitě mi nejde zpívat.
0: Jako jo, to, jsem lepší než Barča Sevanová.
1: To je jako, že kdyby to někdo slyšel, tak to by se mnou rozhodně souhlasil. Nejde mi spousta věcí, tyjo, nejde mi moc malovat. Nejde mi malovat sebe, já se neumím absolutně namalovat. Nejde mi dělat na sobě žádný účesy a podobně, takže je toho spousta samozřejmě.
2: A mně se líbí, jak to teďka jako vyjmenováváš, to je dobrý. Že jako
0: jsme
2: ta...
0: si oddychli. Ano, jsme si oddychli, že nejseš tak úplně dokonalá. Ale hlavně...
1: Ne, to vůbec, daleka ne.
0: Důležité je, že ti to jde ve vodě, tam nám děláš velkou radost a my moc děkujeme za tu reprezentaci. Protože, co si budem, sice ses nenarodila v Brně, nejseš Brňačka, ale prostě jednoho Brňáka si naklofla a my prostě tě bereme už, že jsi naša.
2: Jo.
0: Takže...
1: Ježiš, to je krásný. Já taky beru trošku, jakože Brno. Mám fakt ráda od té doby, co tam trávím více a víc času, tak strašně se tam ráda vracím, přijde mi to jako skvělé město, mám tam vždycky vzpomínky na ty summer jammy a je to krásný, takže mám radost, že jsem se k vám takhle mohla připojit, aspoň na dálku.
0: Moc děkujeme, že

0: za nás udělala čas. Gratulujeme ještě jednou za celé Hit Radio City Brno i za všechny posluchače, posluchačky a budeme rádi, když se znovu potkáme a třeba i osobně tady u nás ve studiu.
1: Taky budu ráda, děkuju moc za pozvání. Mějte hezký den.
2: Měj se krásně, já ti to dobře plave stále.
1: děkuji moc, ahoj.
2: Ahoj.
0: Živě s námi na Hit Radio City Brno v odpolední show s Peťou a Davidem, taky Barča Sémanová, evropská šampionka v plavání a hlavně vlastně tím pádem i nejlepší plavkyně v Evropě. Kdo to může říct? No právě ona. Tak gratulujem, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: me, Dermot Kennedy. Vaše hit rádio City Brno. Líbat se tady nebudeme, ale budeme se bavit o krásných mozaikách, které nám vznikají na chodnících, vrně, všude možně.
1: No vlastně můžeš taky líbat.
0: Můžu, ano, přesně.
1: A olizovat.
0: A olizovat, ano, to se dozvíme už za chvilku v našem rozhovoru s dvěma mladými umělci, kteří si řekli, že to Brno malinko zkrášlí a že ty hnusné díry, děury, takové ty, co jsou v chodnících, ty výtluky, že to prostě zadělají něčím krásným, nějakou hezkou mozaikou. Možná, že když vy jste šli někam na procházku v posledních týdnech, takže jste si toho všimli. Jestli ne, tak my vám řekneme, kam rozhodně vyrazit.
1: No já jsem chtěla už říct, jako, že už jako to, jednu tu ulici, to nemůžu, co? Co myslíš? Že bych řekla jednu ulici.
0: Tak to můžeš.
1: Jo, to můžeš, můžeš. Díky. Je to třída kapitána Jaroše.
0: Třída kapitána Jaroše? A tam je toho víc, ne?
1: Tam je toho právě víc, já jsem na to čučila jak chleba z tašky, že co to tam dělá, ale je to nádherný. Takže jestli tam zrovna jdete, nebo teďka půjdete, tak se zastavte, ať víte, o čem je řeč, protože my budeme mluvit s autory této nádhery.
0: Tak. A jak moje mamka říká, čum se pod nohy, takže koukejte se pod nohy, ať to vidíte, ať o tu krásu nepřijdete. Z muziky Liam Payne, Rita Ora, Taylor Swift a potom dáme zprávy a pak už rozhovor s těma dvěma mladými, milými hosty.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Znám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
11: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: kolony. To byl závěr. 16. hodina je tady pomalu a jistě. Erik Pritz přivolává kolony.
1: No já doufám, že ne.
0: Se nestydí, že se nestydí, hajdelák. Tak prosím pěkně, jak to jede v tuto chvíli před 16. hodinou? Kontroluju to tady. Kolony naštěstí nečekejte v Tilhonově ulici. Tady sice máme nehodu, při které osobní auto srazilo člověka na elektrokoloběžce. Je to na křižovatce se Slavkovskou, ale naštěstí bez kolon, pouze s omezením. D1, pozor na nehodu dvou osobáků na 183. kilometru. Tady bohužel i s kolonou. Knížská ulice směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka, bouračka osobního auta s motorkou. Připravte se taky na zdržení v koloně. D1, 194. kilometr směrem z Brna na Vyškov, střed osobáků s nákladním autem. A tady pozor, tady Erik Pritz opravdu se činil, 4-kilometrová kolona. No a ještě když se podíváme zpátky do Brna, tak v ulici Milady Horákové před křižovatkou Střídou Kapitána Jaroše směrem do centra. Tady srazila šalina chodce. To je něco, co se v Brně opakuje několikrát. Můžete na to upozorňovat. Bohužel prostě tohle se děje, tak na sebe dávejte pozor, ať jste řidič nebo chodec. 720 890 848. Náš WhatsApp.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to dnes po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf rezortu práce Aleš Juchelka. Jak by navýšení mělo vypadat, ale nepřiblížil. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střední chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Během týdne onemocnělo střevní chřipkou 111 lidí. Nedávná autonehoda slovenské prezidentky Nataši Pircové Musarové vyvolala v zemi diskuzi o jejich vazbách na Rusko. Při nehodě se zranila její blízká ruská přítelkyně. Následné vyšetřování médií pak ukázalo na časté cesty dnešní hlavy státu právě do Ruska. No a tenistka Daria Vidmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Christian. Informovali o tom organizátoři.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
14: Stále 21 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí máme oblačno, zataženo, záleží, kde se v Brně nebo na Jižní Moravě nacházíte. Ale teď jsem teda z toho jelen, protože někde se koukám.
0: Zabil jsem v lese jelena.
14: Nebo králíka.
0: Sexy jelen.
14: Jo, já jsem, no? Já jsem Jelen. Ale co se týče toho, kdy začne pršet, protože někdy se uvádí, že začne v 6, v 7, teďka se koukám zase někam jinam a tady, že až v 10, no tak asi tak vám to řeknu. Pršet dneska určitě bude, ale kdy, to nevíme.
0: Prostě takže... až to přijde, tak to přijde. Nic no. S tím stejně neuděláme.
10: Hit Radio City Brno.
0: Dneska naše vysílání máme napěchované, nadupané, no. Našlapané. Máte se ještě na co těšit. Za chvilku Mozaiky v Brně. David, Peťa s vámi a teď taky legendární Cher. A tohle mám moc rád. Jdeme to tady rozjet. Nevadí, že to tady vohulím ve studiu?
14: Vohul to.
0: Vohulím to a

0: Krištof Dominika Aládžia, vaše Hit Radio City Brno, úterní odpolední show David s Peťou a půlnoční hřích. No, když budete vyvádět něco v ulicích města Brna, tak jako budete potrestáni, když to bude jako hříchem. Já nevím, třeba budete sprejovat po něčem.
1: Mm-hmm. Ale dá se jako sprejovat i hezky, že jo?
0: Jo, dá se sprejovat hezky. A pak tady máme ještě umělce, kteří nesprejují, ale kteří vezmou staré kachličky barevné, udělají z toho mozaiku a díra, která byla v chodníku, není dírou, ale je krásným uměleckým výtvorem. Může za to Simona a Matěj. My jsme se rozhodli s těmato dvěma spojit.
1: Ano, to je dvojice v práci i v životě, to vás možná bude zajímat. Jsou to vysokoškoláci, kteří ale mají jako fialové vesty a pracují na brněnských chodnících. Mm-hmm. Konkrétně tam teda opravují ty díry a možná jste jejich výtvory už viděli. Dělej nám to Brno zase o kousek hezčí.
0: Jo, tak kde všude po Brně najdeme ty vaše mozaiky?
2: No tak Brno jsme chtěli udělat jako město draků, takže mnoho mozaik jsou draci. Protože Brno jako je známý drakem, ale jako svýho draka nemá. Na té třídě kapitána Jaroše, tak tam máme, tam jsou dvě mozaiky Tancuj. A tam jsme interagovali právě s tím okolím.
3: Jo, tak celá ta třída je vlastně taková obří taneční zóna. My jsme si říkali, že by bylo hrozně cool, kdyby ty lidi tam prostě tancovali pod těma stromama.
1: No to my bychom rozhodně tancovali. A kde ty třeba mozaiky draka najdeme?
2: Draky jsou dvě mozaiky na Mendláku. Pak jsou na Veveří je jedna a ještě jsme dělali...
3: No, na Veveří jsou vlastně dvě, jakoby vlastně když jdete z Český, tak jakoby směr na Veveří ulice, tak na začátku tam je nápis.
2: Jo, tak, jo, to jsem zapomněla.
3: A pak jakoby, když pokračujete tou Veveří ulicí, tak...
2: Směrem nahoru jako k právnické fakultě Masárna, tak tam je další. A ještě jsme dělali poslední a ta je u Maliňáku zatím...
3: Ulice za divadlem.
2: Za divadlem.
0: Já mám pocit, že ty mozaiky jsou vlastně úplně všude po Brně.
1: No a přitom já jsem je viděla jenom na třídě kapitána Jaroša. Přecházel mě z toho zrak, jak se to blíštilo. Ale když má třeba někdo v jeho brněnské části díru v chodníku, tak jako vám třeba může napsat a vy s tím něco uděláte?
3: No napsat nám rozhodně může, to budeme moc rádi. Lidi nám takhle píšou a už několik typů nám dost jako pomohlo. A jestli s tím něco uděláme, tak nemůžeme slíbit, ale třeba.
0: A můžu na tu mozaiku stoupat? Nestane se tomu něco?
3: Můžete to olizovat stejně jako my na tom videu, jestli jste viděli.
1: To jsme neviděli, to si pustíme. Olizovat mozaiku, to je
0: takže
1: dobrý.
0: Takže olizovat mozaiku na třídu kapitána Jaroše.
2: U nádraží.
0: U nádraží. Jakože bychom olizovali mozaiku u nádraží.
1: Zrovna tam bych si to jako úplně nelajzla, ale proč ne, jako má to být. Život má být pestrý.
3: Na naše videjko z tvorby Tancuj mozaiky a tam to pokopíte, co se tam oblizuje.
0: Koukneme. A je to náročné časově, nebo kolik času vám to zabere?
3: Je to velmi časově a náročný médium i finančně, i fyzicky, ale je to sranda, no. Je to vždycky ideální postup, jako jestli to den předtím připravit, potom den od rána do večera tvořit. To si vždycky děláme sranu, že jako pravidelně obedváme po půlnoci.
2: Což je pravda.
3: Což jako je pravda, jakože my si to děláme sranu, protože nám jistě nezbývá. A pak ještě vlastně den potom, a po té tvorbě tak ještě to zkontrolovat, doleštit a to no. A pak vlastně mozaika je ready.
1: Super, no a kde teda berete penízky na ty mozaiky, když jste říkal, že to je finančně náročný?
3: No, tak... Podíma,
2: brigádky
3: a všude možně se snažíme to, všechno si to platíme ze svýho, a protože vlastně tady to je jako, troufnu si říct, taková jako apolitická věc a nechci, aby nám tady do toho někdo jako zasahoval vlastně jako z nějakých sponzorů. Samozřejmě jsme strašně rádi, když nám někdo dá třeba nějaké jako odřezky nebo nějaký hobby shopy vlastně materiály, které prostě už jsou neprodejní. Ale přijde mi to takhle správný, takže všechno si platíme ze svýho a už se nám teda párkrát stalo, i když tady ten projekt jako nikdy neměl být o penězích a o těchto těch věcí, takže nám přispěli třeba i lidi, že nás viděli a to nás taky samozřejmě těší, že vlastně tady to se jim tak moc líbí, že jdou a dají nám pár korun na materiál.
0: No tak jestli děláte rekonstrukci koupelny, vy doma někdo, a zbydou vám nějaké hezké barevné kachličky, tak víte aspoň, kam je věnovat. A vlastně i vy můžete potom udělat to Brno hezčí.
1: Já bych si to i zkusila, tak se pak ještě zeptáme, jestli to můžeme zkusit.
0: Jo, půjdeme taky na brigádu. Dostaneš fialovou vestu a budeš dělat mozaiku. Teď jdeme do Francie, Indila, tady na Hit Radio City Brno. Hezké úterní odpoledne.

0: italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám.

0: a VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá, a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle se prostě nedá nemilovat. Chumbawamba a legendární píseň, jejíž název nejsou moderátoři všech rádií schopni vyslovit.
1: Mějte přijde jak Tutankhamon.
0: Ty úplně zaostřuješ.
1: Jo, no.
0: Musím říct, že Peťa nemá, kde by viděla název té písničky, takže musíš vždycky zaostřit, je hrozně daleko. Tumping. Chumbawamba prostě, to je jedno. Jdeme na akci, která se chystá tady u nás v Brně a vlastně vůbec po celém Česku. Je to Hradozámecká noc a to už tuto sobotu. Ale pozor, není to jenom o hradech a zámcích, je to taky o vilách.
1: No to já jsem právě nevěděla, já jako když je to Hradozámecká noc, tak už z názvu ti mám napovědět, že se to týká jenom hradu a zámku.
0: Tak si představ, Vila Šťastný se tam zapojí taky a můžete se přenést v čase zpátky, bude tady hrát hudba 30. let. No a čeká vás stylový doprovodný program, třeba přehlídka dobové módy. A to by mě zajímalo, co se v té době První republiky nosilo.
1: Já mám moc ráda právě První republiku. Já jsem se koukala i na ten seriál, který byl český seriál, takže jsem na to čučela úplně zarytě. No, ženy nosily kratší účesy, výrazný kloboučky, že jo, když si představíte ženu prvorepublikovou, tak já ji vidím před sebou naprosto jasně, jo. Takový ty třásně, ty šatičky, v ruce má takovýto cigárko s tou prodlouženou, já nevím, jak se to jmenuje, ta tyčka, která ti drží to cigáro, to už jsem zapomněla, ale nějak se tomu říká, aby jim nesmrdili ručky.
0: Prodlužovačka třeba,
1: Prodluž cigáro. Potom čelenka, chmíříčko.
0: A šaty, jako, že? Hlavně.
1: No, ty třásněvé, to jsem říkala, s třásněma. Jako.
0: To je úplně něco jiného, než teď, co nosí.
1: No, ale tak v podstatě se to vrací. Teďka se ta třpitivá taky hodně nosí.
0: No,
1: třpitky.
0: V každém případě v rámci Hradozámecké noci tady ve Vile Šťastný si prohlédnete interiéry vily, taky zahradu, budou tam komentovaná, taky nějaká jako prohlídka. A mimochodem První republika nebyla žádné nudné prohlídky.
1: První republika. No jako tam to prostě nebude nuda, že jo? Mně se líbí. To je takový to, no, překladatelský oříšek tohle bude. No tak víte co, kam vás já pozvu? Já vás pozvu na Letňák. Byl jsi už na Letňáku letos, co?
0: Nebyl, ale vím, že tady v Brně je spoustu Letňáků.
1: Tak co třeba na Vlněné? No? Tam je normálně Letňák úplně zdarma.
0: Nic, já to tady balím už v rádiu a jdu do Letňáku. Dneska už jsem tady moc dlouho, už mě to nemluví.
1: No
0: takže...
1: počkej, já se chtěla říct, že na Šreka vás pozve.
0: Na Šreka, jo. No.
2: Tak už tam budem.
1: Ne.
2: Už tam budem?
3: Ne.
2: Už tam budem? Jo.
3: Vážně?
2: Ne.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, If I Were Sorry od France. Jako takhle, kdybychom se měli omlouvat, tak možná neděláme nic jiného. Spíše se mrkněme do budoucnosti, když my vlastně pořešíme trošku minulost, to, kdo by dneska oslavil narozeniny.
1: A my jsme se tady bavili totiž o nemocech.
0: Jo.
1: A Patrick Swayze, přátelé. Já jsem mu dřív říkal Patrick Swayze.
0: Jo,
1: jak jsem byl menší, já jsem nevěděl, že se to čte Swayze. Ale samozřejmě první na dobrou. Na první dobrou mě napadne v souvislosti s Patrickem Swayzem samozřejmě film, a teď tě překvapím, Duch.
0: No jasně, že jo.
1: Protože
0: taky.
1: Drtivá většina si řekne Hříšný tanec. Jasně, ale prostě ten Duch, to má něco do sebe.
0: Ale když on ten Hříšný tanec ani moc tak natáčet nechtěl, jo? Za to jde jako Ducha.
1: Ne?
0: Ne. Oni jako si mysleli, že to bude úplný béčkový film, to si mysleli všichni, ať už jako režisér, producent, ani do toho nedávali moc peněz, jako ten film je nízkorozpočtový. Prostě na nějaké té chatě, tam na nějakým tom prázdninové usedlosti, a fakt to stálo strašně moc na to, kolik to vydělalo.
1: No, vidíš to? Tak Patrick Swayze a vzpomínka na něj. Dneska by tenhle ten lamač dívčích srdcí, i moje sestra byla do něj zamilovaná, 74 let by oslavil. Odešel už v roce 2009, letí to strašně.
0: Strašně. A víte, co já si vždycky vzpomenu na Hříšný tanec, jenom ve spojitosti s tím, jak tam tančil a měl špinavý kolena. Jak tam to měl ten poslední tanec.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: toho, co děláme, mizí mi úsměv. No mě po dnešku asi taky. Dneska je to fakt náročné.
1: Tak když jsi tady od rána?
0: Jsem tady od rána až do večera. Prostě Hit Radio City Brno.
1: A máme to hodně nabité, samé jako rozhovory, ještě nás v této hodině čekají.
0: Jo, pořádně to baví a dost energie mám na to vám i říct, jak se v tuto chvíli jezdí na jihomoravských cestách. Mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Brno, Tilhonova ulice, na křižovatce se Slavkovskou, srážka osobáku, s člověkem na elektrokoloběžce. Prostě zase ty elektrokoloběžky. Když to nejsou elektrokoloběžky, tak je to srážka člověka ze Šalinou. Furt
1: může, oni se dokola. Pořád, jako, já vám to nechci jako říkat, ale ty elektrokolobky se všude pletou, jo? A potom jako je začne předjíždět auto, oni najednou vybočí ze svý trasy a už je to tady, už je vymalováno.
0: A často lidi to používají bez přilep.
1: No, ano.
0: Tam jsou ty následky daleko horší. Buďte fakt na sebe opatrní, ať řídíte cokoliv. D1, 183. kilometr směrem na Prahu, srážka dvou osobáků, Kníčská ulice v Brně, směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka, bouračka osobního auta s motorkou. Ještě zpátky na D1, 194. směr z Brna na Vyškov, střed osobáku s kamionem. A ještě se dívám na trasu, tak to už tady není, to už je v pohodě. Tak šťastnou cestu, nebudem to zdržovat. 720 890 848, naše WhatsAppové číslo, kde nám namlouváte hlasovky, anebo můžete napsat normálně textovku.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Krásný den v 17 hodin, jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová. Pojišťovny vyplatily v pololetí škody za 58 miliard korun. To je meziročně o 2,3% více. Počet pojistných událostí tak vzrostl o 3,9% na 1,7 milionu případů. Vyplývá to ze statistik. Podíl jejich členů na českém pojistném trhu představuje 97%. Garáže v prvním pololetí letošního roku zdražily, ceny v průměru stouply o 12% a nabízely se za více než 37 tisíc za metr čtvereční. Nejdrahší byly tradičně v Praze, naopak nejlevnější garáže bylo možné pořídit v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy portálu sreality.cz. A já rovnou navážu, i ceny ropy na světových trzích dnes rostou. Důvodem jsou obavy, že se vzdaluje dohoda o ukončení války na Blízkém východě. Irán oznámil, že zaujme konfrontačnější postoj, zatímco Spojené státy vyloučily prodloužení dohody, na které stálo dosavadní příměří. Trhy se proto obávají dlouhodobějších výpadků v dodávkách energií. No a švýcarské obci Kandersteg hrozí nebezpečí. Nad ní se dal do pohybu rozsáhlý skalní masiv. Pokud by se jeho velká část zřítila najednou, mohla by způsobit katastrofu podobnou loňské tragédii v nedalekém Blatenu. Stabilitu alpských svahů dlouhodobě narušuje tání permafrostu a ústup ledovců.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Stále 21 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. Co se týče západu sluníčka, tak jak říkám, den se nám krátí, 20 hodin a 4 minuty, to nám sluníčko zapápá a zaleze.
0: Už je zalezlé.
1: Jako ono je, ale ono tam ne.
0: Ale už je zalezlé, to už jsme řešili dávno.
1: Jakože když je zataženo, tak je zalezlý.
0: Tak se podívej za sebe, vidíš tam někde slunko?
1: No nevidím, ale nad Markama, kdyby si teďka nasedl brněnské Tuřany na letadlo a brim,
0: tak bude vidět?
1: Tak bude vidět.
0: Ani nemyslím si.
1: Ani fňo.
0: Spíš řekni, jestli bude pršet teda.
1: Tak víš co, já bych tak někdy strašně chtěla udělat tu bláznivou věc, že bych se podívala na letenky a hnedka někam odletěla. To by bylo super, že?
0: Tak to pojďme udělat.
1: Může někdo vysílat zítra za mě?
0: Jo, a klidně už dneska. Přijďte vysílat. Hit Radio City Brno. Love me like you do. Ellie Goulding, první pecka této hodiny. Naší poslední dnešní společné, ale pořád našlapané.

0: Vstoupili jsme do strun z Linkin Park, těsně, nebo těsně, pár minut po 17. hodině s vámi Hit Radio City Brno a samozřejmě dál i za mikrofony David Máčala, Peťa Tomanová, Březinová.
1: Já si myslím, že dnešní den by nebyl úplně celý, kdybychom neprobrali něco jako ze sportu.
0: A prší venku, začalo právě pršet. Musíme komentovat to, co se děje v tuto chvíli.
1: Já si, ty jsi jak nejenom sportovní, ale komentátor počasí.
0: Ano, včera jsme si tady užili na výstavišti. Ano, tak pojďme ke sportu, protože ten jsme dneska ještě neprobrali. A pozor, nebudeme se bavit o fotbale ani o hokeji, tedy ani o Kometě, ani o Zbrojovce. Probereme volejbal, protože, že jo, není to tak dávno, kdy jsme slavili zisk titulu s šelmama.
1: No jasně,
0: mamky naše vyhrály. No, takže volejbal. A pozor, u těch žen zůstaneme, protože Brno bude hostit fakt jako velkou sportovní událost, a to sice mistrovství Evropy ve volejbale žen.
1: Že zrovna v Brně.
0: No, že zrovna v Brně, tak proč zrovna v Brně? Na to se zeptáme muže, který nám na to odpoví.
2: Brno je dlouhodobě jedním z oblíbených míst, kde pořádáme významné sportovní akce volejbalové, takže to byla jedna z prvních variant, o které jsme uvažovali, a samozřejmě při tom rozhodování před těmi čtyřmi lety vlastně se taky uvažovalo o tom, že by se byly jedna z prvních akcí v nové aréně brněnské, takže ono to mělo souvislost i tuto. V aréně bohužel nejsme, ale jsme na výstavišti a ta akce bude ještě lepší.
0: Říká Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru mistrovství Evropy.
1: No a když to budou teda samé ženy, tak mě zajímá ještě, jako z jakých zemí ty ženy přijdou. To jako se ptám čistě pro vás, pánové.
2: V základní skupině uvidíme samozřejmě naše hráčky, naše reprezentantky, a potom uvidíme výběry Srbska, Rakouska, Bulharska, Řecka a Ukrajiny. Základní skupině. Po základní skupině se v Brně ještě dohrají osmifinále a čtvrtfinále, kde sem přijedou ještě čtyři nejlepší týmy z další skupiny ze Švédska, a to samozřejmě uvidíme, jak ta skupina dopadne, ale lze očekávat papírově příjezd Italek, což je jeden z nejlepších týmů na světě, a Švédky by mohly přijet, ale tam uvidíme, tam bych nechtěl jako typovat úplně.
0: Co vstupenky, kde seženeme vstupenky? Dají se koupit online?
2: Vstupenky jsou stále k dostání v síti Ticketportál, takže pohodlně zakoupit online, stáhnout si do mobilu a dorazit jenom s QR kódem. Budou se dát koupit i na místě, pokud ještě v dané dny budou. Jsou tam různé slevy, výhody pro studenty, pro děti, pro seniory, takže se dá i to hodně nakombinovat. Co se týče pak třeba příjezdu do haly, tak se dá přijet pohodlně autem. Budeme tady mít vyhrazená parkoviště pro diváky s dostatečnou kapacitou, takže to je jedna varianta. A druhá varianta samozřejmě je městskou, kde se dá přijet buď to na zastávku Arena Brno, která už bude otevřená a bude se dát přijít vlastně hnedka k výstavišti, anebo pak na druhou stranu autobusem jako ke koupališti Riviera.
1: A nám je jasné, že všechny naláká volejbal, ale přece jenom, není to jenom o volejbale, ale určitě bude něco zajímavého, co se týče programu.
2: Nejenom sportovní aktivity, ale bude tu i kulturní program. Na každý hrací den jsou připraveny koncerty z různého spektra interpretů, bych řekl. Se největší hvězdou pak na čtvrtfinále bude kapela Divoký Bill, ale předtím můžeme vidět třeba Jakuba Děkana, Marpa, Ilonu Čákovou a mnoho dalších interpretů.
0: Děkujeme. Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru mistrovství Evropy ve volejbale žen u nás v Brně. Původně se mělo hrát v nové aréně, tak nějak se to jako nestihlo, že jo, takže vedlejší hned naproti je pavilon P.
1: Víš, ale my stejně budeme rádi, že tam jako, že to započne Kometou. Já jsem ráda, že to tak vyjde.
0: Dobře, ale myslím si, že tahle velká událost pavilonu P na brněnském výstavišti, to byste si neměli nechat ujít. 21 zápasů evropské hvězdy a hlavně český tým v akci, který byste měli podpořit i vy. Disturb, to je muzika, kterou teď budeme pokračovat v odpolední show. Hit Radio City Brno.

0: The Course a vaše Hit Radio City Brno. Za chvilku Alex Hepburn, taky Kamarád, takhle bude znít vysílání Hit Radio City Brno v těch dalších nejbližších minutách, které nás tady ještě spolu čekají. No a jsou místa, ze kterých bychom chtěli zdrhnout, třeba z práce. Takhle, naše práce, my máme rádi, my nemusíme nějak utíkat. Ale pak je třeba místo, já nevím.
1: Třeba vězení, s těm astama by chtěli utéct.
0: Z vězení a no. Takovým vězením je vlastně i nemocnice, že jo? Nechceš pobývat v nemocnici, chceš být zdravá.
1: Třeba jako od zubaře se hodně utíká.
0: Od zubaře?
1: No.
0: Tam se ještě neuvazuje na tom zubařském křesle.
1: Ale nevím o tom, tam tě píchnou včelíčku a pichá.
0: A já chodím k zubařce rád. Někdy, když bolí zuby, tak paní zubařka mě vždycky pomůže. Ale pak třeba, jak jsem zmiňoval, ta nemocnice. Tam prostě nechceš za mě jako trávit čas.
1: Já třeba bych tam nechtěla trávit čas kvůli té stravě. Jako zlepšilo se to, jestli jako máte někdo nějaký aktuální info, klidně dejte vědět. Protože já jsem jako viděla, že tam nechci být, protože nechci dostávat jenom suchý rohlík s ničím.
0: Šunkou.
1: Nebo jenom s máslem.
0: Jeden takový útěk z nemocnice se uskutečnil i v nedávné době a byli u toho opět i strážníci městské policie. Vaše Kadraba ví podrobnosti, tedy jejich mluvčí.
2: Dobrý den všem posluchačům Hit Radio City Brno. V noci z neděle na pondělí se na linku 156 obrátila zdravotní sestra z jedné z brněnských nemocnic s prosbou o pomoc. Před malou chvílí jim údajně zadním vchodem utekla pacientka. Přestože se jí vrátný snažil zastavit, odstrčila ho a zmizela. Díky nemocničnímu oblečení, které měla žena na sobě, ji pracovník dohledového centra městské policie s pomocí kamerového systému brzy našel. Nejbližší hlídku pak nasměroval k nedaleké zastávce. Strážníci 25-letou ženu, která nebyla viditelně zraněná, kontaktovali a v poklidu ji doprovodili zpět do nemocnice, kde si ji převzala ošetřující lékařka. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
1: Jako já, kdybych někoho viděla pobíhat tady v centru Brna nebo někde nějaké noční košily, tak bych ho odvezla buď do nemocnice nebo do Černovic, že? Ale třeba ta paní chtěla stihnout, já nevím, seriál Ordinaci v Růžový zahradě, co víme.
0: A to není na pokoji v nemocnici? Tak televize?
1: Ne. Já myslím, že ne všude, nebo jo. A nebo ta paní vedle chtěla si pustit něco jiného.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: První auto.

0: dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vám hrajeme věci ani nešílený, úplně v pohodě, playlist Hit Radio City Brno. David, Peťa, no a mám na vás otázku. Kdybyste měli dělat revival nějaké kapely, nějakého interpreta, kdo by to byl? Já, za mě, jasný, Michal Malátný, frontman kapely Činasky. Co ty?
1: Ale sice jako se mu úplně tak nepodobáš, ale vlastně ono se to vždycky dá nějak.
0: Ale hlasem jo, že?
1: Jo, hlasem jo. A ono to stačí, pak už se všechno jako vyřeší. Já bych třeba chtěla být, mě napadá jako první dobrá Madonna, ale ona se zase nikdy neopaluje, mám ráda sluníčko.
0: No a takový Michal Kluch, ten by chtěl být Freddie Mercury. On vlastně je Freddie Mercury a my jsme s ním teď ve spojení, protože kapela Queenie, tedy jeho kapela Revival kapely Queen, míří sem k nám do Brna. Slyšíme se?
2: Zdravím vás, slyšíme se, dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý večer. Dneska večer se brněnské výstaviště promění tak trochu ve Wembley. Rok 1986, protože hned vedle našeho studia, vedle našeho rádia, už stojí obří stage a zazní tam největší hity kapely Queen od kapely Queenie a od vás, od Michaela Klucha. Tak my vás moc zdravíme. Kde jste teďka? Jste na cestě nebo už jste tady?
2: Děkuju, ne, já jsem ještě na cestě. Jsem na cestě, těším se samozřejmě. Zrovna jsem si dal kafe a masínek, takže se ladím. Náladu mám dobrou. Samozřejmě, abych vás trošku poupravil, ta stage nebude až tak velká jako v tom roce 86, ale samozřejmě chceme přivít českýmu divákovi, tady konkrétně brněnskýmu, prostě ten zážitek, který ty Queenie nám před 40 lety prostě do Čech nepřivezli.
1: No, ale já si myslím, že vy jste úplně největší specialista na Freddieho, možná, že ho znáte líp, než někteří znají sami sebe. Tak jaký třeba byl Freddy podle vás ve dvou větách, nebo nějak tak?
2: Ale já jsem asi četl 9-10 knížek po něm, takže ty představy mám zprostředkovaný. No, já se domnívám, že to byl velmi skromný člověk, velmi, velmi citlivý a velmi srdečný člověk, který ale věděl, co chce, takže když prostě řešil nějaký koncertní záležitosti nebo záležitosti s kapelou, tak si na nich velmi trval a tam uměl být asi i dost panovačnej.
1: Ale, ale. A to vy máte taky, no. Jako to jste od něj převzal?
2: Jako tohle to není úplně ta interpretace toho původního umělce, kterou bych někde trénoval, ale obávám se, že já mám tuhle tu vlastnost taky tak trošku, takže tohle asi máme trochu společného.
0: To máme všetci, já tak. Taky.
1: To je pravda.
2: No je to tak.
1: No ale vy máte za sebou jako Queenie více než 1400 koncertů. Vidím tady dokonce jako 7 vyprodaných O2 aren. Je možný, že jako je tam číslo 7, nebo to byla někdy chyba v překladu?
2: Ne, to je fakt pravda, no. Tak ano, 7krát jsme vyprodali O2 arenu, chystáme se příští rok na 8. Ale zajímavost, brněnská zajímavost, letos by měla v Brně vyrůst nová arena, tý arena, a tam se chystáme taky příští rok v únoru.
1: Oh! No tak to jsme rádi, že tak to víme.
0: Normálně, no, to jste
2: snad... To je vlastně taky kousek teďkon od vás, že jo?
1: No jasně, co by kamenem dohodil.
0: No, ty no. Brňo, tak to jste vlastně první oznámená kapela takhle veřejně snad. Mm-hmm.
2: Já si myslím, že jo, že bychom měli být asi jako prvním samostatným koncertem nebo velmi úzce jedním z prvních, ano.
1: Tak to jsme rádi, že to jako Hit Radio City Brno víme jako první. A já bych se ještě chtěla zeptat na jedno vystoupení, protože mě hrozně vždycky zajímala britská královská rodina. A vy jste vystoupili na narozeninách královny Alžběty II. Tak já se chci zeptat, jestli jako jak si trsla královna, třeba na Show Must Go, nebo jak to probíhalo?
2: No, my jsme ji tam jako úplně neviděli, jo. Ale tam třeba došlo k takový věci, kdy my tu show končíme královskou korunou a královským pláštěm, prostě takovou rekvizitou, jako to dělali samotný Queen, a nám bylo řečeno před tím vystoupením, že bychom to neměli dělat z hlediska prostě nějaký úcty, takže jsme to jako nedělali, nebo řekli jsme si, že to teda dělat nebudeme, královská koruna s královským pláštěm zůstaly někde prostě backstage, někde v šatnách, a na přídavek za námi přiběhli, že ta show je prostě, že se jim to tak líbí, že nám tu korunu s tím pláštěm povolí, takže jsme tam narychlo běželi někam do útrop a prostě hledali jsme, kde to máme, takže to byla taková zajímavost, ale ještě vám řeknu jednu zajímavost, se týká britského umělce Robbie Williamse. Jsme teď někdy v dubnu, jsme hráli někde v paroku na nějaký soukromý akci a vezeme z pódia a po nás zahráli Robbie Williams. Takže to je taková po té královně, taková druhá momentka, kterou jako hrdě nosíme v sobě. Samozřejmě mimo těch 7 vyprodaných O2 aren, to s tím se taky rádi pyšníme.
0: Wow, vy jste světový, to je úplně boží.
1: No jasně jsou světový, já jsem se koukala na ty koncerty, které ještě jako čekají, a to je Samá cizina.
2: Ano, teď konc nás čeká Belgie, tam my jezdíme s takovým menším orchestrem, příští rok na jaře by měla přibýt nějaká Skandinávie, no a tak dále. Nenudíme se a jsme za to rádi, že se nenudíme.
0: A mezi tím zastávka v Brnéčku.
1: Tady se taky dneska nebudeme rozhodně nudit, protože my už tady slyšíme zvukovou zkoušku.
0: No, ale bez vás, tak jsme si říkali, že bychom mohli dát co? Takovou zvukovou zkoušku, pane Freddy, teda pane Michaeli, mohl byste nám prosím tak kousíček jako něčeho dát, jenom tak jako nějaký refréneček.
2: No tak já ještě nejsem úplně rozespívaný, já jsem si tady teď poslouchal nějaký podcast, ale tak samozřejmě, že zazní i píseň, která začíná svým nejznámějším z původu, bych řekl, těch kvínovských písniček. Mama, český otome, is it gonna get it there? Puts my trick and now he's there.
1: Jú, děkujeme, to bylo úplně pohlazení na duši, moc vám děkujeme.
0: Zvuková zkouška a rozespívání Michaela Klocha,
1: přímo v éteru.
0: Klocha je vlastně za námi. Děkujeme moc krát, těšíme se večer tady na výstavišti.
2: Já děkuju vám a děkuju posluchačům, že nám dovolujete tuhle nádhernou legendu, tuhle nádhernou muziku neustále oprašovat na těch jevištích. Moc děkujeme, vážíme si toho.
1: Mějte se krásně, naschle.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou, užijte si Brno.
2: Je moc, naschle.
0: Díky.

0: do zdárného konce míří dnešní odpolední show Hit Rádia City Brno s Davidem a Péťou. A já teda musím říct, že já jsem vyřízený.
1: Já se ti vůbec neživím, jako.
0: Já jsem vyřízená
1: taky, a to jsem tady byla jenom odpoledne.
0: Já doufám, že vy vyřízení nejste, ba naopak, že jsme vás obohatili těch rozhovorů a hostů a věmů. Toho bylo teda dneska tolik.
1: Strašně moc. Jak jsme si naložili ten baťoch.
0: Ale nás to moc bavilo. Myslím si, že daleko víc vyřízenější je ale borec, který se vydal na výpravu mezi Blanskem a Baltem, tedy z Blanska až k Baltu. Urazil neuvěřitelných kolik? 1000 kilometrů. 1000 kilometrů se plavil na levném nafukovacím pedalboardu po řece Odře. To je neuvěřitelné.
1: No a on minulý rok podnikl zase cestu, která byla zase na nafukovacím člunu. A teď si řekl, že to jako udělal jinak, tak šel na pedalboardu, ale to je mnohem těžší, jako ty věci, jako jak to měl přivázaný, nevím, pedalboard jako na jedno odpoledne, na hodinu, na přehradu, tak to není problém, ale jako jet. No možná, plout s tím tak daleko.
0: Možná byly nějaké krizové okamžiky, krizovky, kdy jste si řekli možná, že už to dále jako nepůjde, nebo kdy tomu borcovi to dále jako nešlo a už mu to nechutnalo, nešmakovalo, ale on si řekl, ne, nevzdám to. A dneska mimochodem je den, nikdy se nevzdávej, takže věřím, že tímto heslem se budeme všichni řídit.
1: Já si myslím, že to nevzdal ani když potkal po cestě vyschnutou řeku, protože to se jako může to stát.
0: To je blbý, když píchneš. Byla jsi někdy na vodě?
1: Byla jsem na vodě, ale moc si to nepamatuju, protože tam bylo hodně vína.
0: Ty schlastala vždycky.
1: A tak jako, co jsi dělala na vodě?
0: A jsi píchla občas?
1: Ne, jenom jsem tam spadla.
0: Spadla
1: jsi. Spadla
0: vykoupala
1: jsem. Ano, vykoupala jsem
0: se. Tak to je v pořádku. To by nebyla voda bez vody.
1: Ale on prý hodně...
0: Koupačky.
1: On prý hodně jako musel ten pedl jako tahat a šlapat po souši, protože jako to, že odjel po odře,
0: ježiš, to je jedno.
1: Po prostě odjel po řece, tak musel vždycky to vytáhnout a někde samozřejmě přijít nebo přijet, že? Není to sranda.
0: Myslím, že tohle bude ještě téma, ještě to určitě 100% od nás uslyšíte a zeptáme se i na detaily přímo toho borca, který se jmenuje, prosím pěkně, Zdeněk.
1: Zdeněk
0: Slouka, takže gratulujeme za tenhle ten počin. No a my už asi máme dneska hotovo šluz. Tak se mějte krásně, užijte si dnešní speciál. Po 18. hodině startujeme. David, Peťa, zase někdy, čau.
1: Mějte se, ahoj.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz
6: Nechceš, aby...

0: voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group s ekonomickým řešením.

0: Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. komfort@group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já.
7: Tak příště domo.
8: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle, pršet má i v následujících dnech. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali dnes v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastnili se ho vědci a vědkyně, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. A debatovalo se také o problému sucha.
12: Tak jak tady zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Je to opravdu celý komplex opatření a mě, a to jsem tady zmínil, mrzí to, že v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
11: Diskuze se zaměřila i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Preznicových lázní v Jeseníku jsou noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Hygiena eviduje 111 nákaz. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále neznají. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu také v září. No a poté bude do 1. listopadu jezdit už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
11: Kraje noci, na většině území déšť, nejnižší ranní teploty 16 až 12 stupňů. A zítra zpočátku oblačno, zataženo během dne pak místy polojasná obloha. V severní polovině území přehánky nebo dokonce výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až tropických 30. Foukat bude od jeho západu.
14: Krásný dobrý večer, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Startuje právě teď 2 minutky po 18. Hezké úterý vám přeje Leona Děnděši, tak společně tu strávíme 3 hodinky krásného času plné skvělých hitů. Tak startujeme právě teď Sting.

Joel, Tell Her About It. Já nevím, jak vám, ale mě tenhle hit prostě připomíná Vánoce. Já si nemůžu pomoct. Já tam slyším takový to hopsavý, ty rolničky, ten rytmus a prostě, co si budem, že jo, jako za 4 měsíce touhle dobou, už tady budeme chystat pomalu předvánoční štědrovečerní večeře. Čas je neúprostný, každopádně pojďme zpátky ještě do léta, téměř vlastně konec prázdnin před námi, za týden nám jdou děcka do školy, to bude radosti rodičové, co? Každopádně zpět k muzice, před námi jsou kamarádi, hudebníci, zpěváci ze Slovenska, No Name s hitem Mě alebo Áno, takže si myslím, že vám uděláme radost. No a teď taky něco, kdo třeba prožívá zrovna nějakou tu lásku, takový ten rozchod. One Break My Heart. A tahle legendární zpěvačka, Toni Braxton, to jsem dlouho neslyšela. Jo, jo, láska je krásná, umí taky bolet, ale bez ní prostě to nejde. Tak ať už to máte jakkoliv, užijte si tenhle song. Jsme Hit Radio.

Zjem hore a naše těla spinu v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: vám hrajeme 80, 90, milénium. Napište mi, co děláte, jak se máte na 777-937-777, odkud nás třeba posloucháte, jestli makáte, nebo už máte v práci prostě padla. Já budu ráda, když mi napíšete, ať tady v tom studiu nejsem tak sama. Před námi Gary Halliwell, nebo taky Tom Jones a Sex Bomb. Pokud máte, pánové, vedle sebe nějakou pořádnou sexbombu, tak jí dneska prostě řekněte něco jinak. Že jí to sluší, že jí máte rádi, obejměte jí, polipte jí. My ženský to prostě máme rádi. Jo? Tak za chvilku tahle skvělá muzika.
1: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rock and roll dreams come true. Meatloaf, to máme rádi. Rokoví nadšenci jásají. 18 hodin 40 minut, aktuální čas. Hit Radio Classic s vámi. A taky Lea, hezký večer.

0: Dáme si vaše SMSky. Ahoj, tak já jsem ze Zlínska na odpolední na čerpací stanici, takže zdravím všechny a moc ráda. Další zpráva. Ahoj Leonko, já se mám moc krásně. Poslouchám tě z vesnice Březí Užinkov a v Plzeňském kraji a minulý týden jsem byl na dovolené v Beskydech ve wellness hotelu a od pondělí do soboty jsem tam byl. Dobře, krásně, Adam, tak Adámku zdravíme. Do třetice tady další poslucháč. Ahoj Leuš, jde se grilovat stejky na večeři a zítra zase burgery. Zdravím Vláďa z Podbukovky v Jeseníkách. Tak posíláme velké pozdravy a já vám samozřejmě budu dál hrát skvělé hity. Co třeba Lucie a Skamenělý dítě? To si dáme, jo?
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea, a ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle Bell Book a Candle právě teď?

večer s vámi Lea a taky je před námi kapela, která dokázala spojit temnější náladu s hudbou, u které se prostě nedá jen tak sedět. Jejich písničky znají celé generace a pořád mají takový ten zvláštní náboj, který vás dostane až po první tónek. Takže jestli máte rádi trošku tajemna a možná tak trošku emocí a hlavně pořádnou dávku skvělé hudby, teď jste na správné frekvenci. Hit Radio tohle všechno pro vás má, protože tohle jsou Depešáci.

0: Je úterý večer, den už pomalu končí a nálada, tak ta může být všelijaká, to je jasný. Každý jsme z jiného masa a kostí, jak se říká, takže možná máte za sebou náročný den, možná už jenom odpočítáváte hodiny do středy, tak si prosím vás teď na chvilku vypněte starosti, dejte si nohy nahoru a nechte hudbu, ať vám tenhle úterní večer maličko zpříjemní. S vámi Lea, doufám, že si to společně dneska užijeme a protože právě teď je ten správný čas zpomalit, nadechnout se a prostě si užít večer, tak posílám další skvělý hity. 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio City Brno. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.

Rádio Klasik s vámi, úterý večer a devadesátky jsou zpátky. S nimi dokonce i Aqua, což je kapela, která nám připomněla, že i pop může být barevný, ulitlý, taky zatraceně chytlavej. Rádi si houpnem bokem doprava, bokem doleva. A když jsme u těch hudebních návratů, tak já vám přidám do playlistu ještě Garetha Gatese, Miláčka začátku nového tisíciletí. Takže si pojďme dát pořádnou dávku nostalgie, protože některé hity nestárnou. Tak volume doprava.

0: úterý večer, téměř hodinka za námi, dvě stále před námi, 80, 90, ty nejlepší hity až po milénium. Tak před námi je kapela, která snad ani neumí zestárnout. The Rolling Stones, legendy, které už desítky let dokazují, že prostě rock and roll není jen otázka věku, ale neskutečně silný velký energie. Mick Jagger, Keith Richards a hity, které poznáte po pár vteřinách, tak si prostě jednu teď takovou pořádnou pecku od nich dáme.
1: Hit Radio City Brno.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nechceš, aby...

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

minutek po 20. posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea a taky jsme si dali pořádně taneční retro. Song, který vás dokáže rozpohybovat rychlejší než ranní káva, že jo? Tohle byly S-Express a my pokračujeme dál, protože před námi jsou Linkini a taky Ace of Base právě teď.

0: Už sledujete naše Hit Radio na našich sociálních sítích? Pokud ne, tak budeme rádi, když nám na Facebooku, na Instagramu dáte takovýto follow anebo palec nahoru, protože na těch sockách se opravdu děje toho hodně, hlavně takový ty backstagení události. Aby vám nic neuniklo a byli jste s námi i v tom online světě, tak my budeme strašně moc rádi. Tak prosím vás, follow, like, palec nahoru, prostě cokoliv. Najdete nás jako Hit Radio.
1: Hit Radio City Brno.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudetka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

No a teď by to chtělo trošku nějakého toho girl bandu, takové té popové energie, tak co takhle Atomic Kitten? Holky, které na začátku milénia uměly udělat hit, který se vám zavrtá do hlavy, text jste se naučili, aniž byste se ho někdy učit vlastně museli, jenom jste to tak odposlouchali. Takže prostě to jsou takový ty hity, kterých se nikdy nezbavíte, těch melodií, těch slov, takže jestli máte náladu na trochu nostalgie, popu a pořádné dávky dobré energie, tak Atomic Kitten jsou přesně to právě teď.

0: Čas je neúprosný, za několik málo minut tady bude 21. hodina. Tak já vám, přátelé, kamarádi, přeju krásnou dobrou noc. Dneska se nám bude dobře spinkat, protože je konečně venku dýchatelno. Tak se prosím vás, vyspěte všichni do růžova. Zítra vstaňte ve středu tou pravou nohou vpřed, ať se vám daří prostě na co všechno stáhnete, jo? Byla s vámi Lea, dobrou noc a slyšíme se, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle, ale vlastně já tady s váma budu ještě v pátek večer. No tak jo, mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio City Brno.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vakuovaný.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.

0: Jste u Lucerny? Nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoru k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Hit Radio City Brno. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortech, váš dodavatel emocí.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika.

0: kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Answer.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas CZ.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuřím a do wellnesska. wellnesskurim.cz

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.